0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
0: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: Allegro!
9: To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Já ti nevím.

0: To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny?
1: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Jdu si dát pauzu.
8: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
9: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
14: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
15: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, kámo, cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
3: Allegro!
4: To musím také vyzkoušet!
3: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
2: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
7: Čeče, makáme cementí!
6: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.

0: Jdu si dát pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Kdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle?
12: Mm-hmm.
11: A tohle?
13: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

0: Pro víc společných zítřků.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
2: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
3: Allegro!
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
2: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
16: Čeče, kámo, cementí!
15: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Jiřinko? Jiřinko?
18: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
17: No jo. Přišla na snídaní.
18: No Jiřinko.
17: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
18: Dobrý nápad.
17: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
18: Až 70%.
17: No, a to je pěkný.
18: To je pěkný?
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
21: Gloss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
22: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
23: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
24: Hned tam jedu.
23: Datart.
25: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
26: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
27: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
26: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

chanson, mon doux primo.

0: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
11: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
12: Ano. Ano. Ano.
11: A tohle? A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: A tohle?
12: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
15: Má to smysl. Přijďte plát.

0: Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Sorry.
1: No.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe. I want to
2: break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
8: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
10: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
5: Čeče, makáme cementí!
4: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

Když jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsi se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když se pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
7: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden kus s apkou za 9,90. Albert.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
17: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
20: Hned tam jedu.
19: Datart.
21: L'Oréal Paris uvádí.
22: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
21: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
22: Když září moje vlasy, zářím i já.
21: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
22: Vy za to stojíte.
23: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.

0: co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

Fire it all.

0: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe. I want
2: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro! Allegro!
6: To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

za nejpapír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějak.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když září.

0: Že zahrnuj.
1: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
4: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
3: FIO.
5: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Kulma!
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás!
12: Díky!
11: Kulma!
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
16: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
17: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Jaho, ne, Čoko.
8: To má po tobě.
4: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
19: Tutti frutti.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
19: Já.
12: Teď hádám já. Je to daleko?
5: Celkem jo.
12: A už jsme tam někdy byli.
5: Mm-hmm.
12: Ale tudy jedeme prvně.
5: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne boží, ano, ano.
4: Ňoky, pere, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravím.

auta, nergly a tyhle auta, gany na párty standard, traky je a čalda, viděl Bosnu i z kope domů, neposlal pohled, protože doma je tady, tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost čas.

children of the sky.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
2: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
0: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
7: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
8: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Teď hádám já. Je to daleko?
13: Celkem jo.
12: A už jsme tam někdy byli.
13: Mm-hmm.
12: Ale tudy jedeme prvně.
13: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
14: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
18: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
21: Ty máš vždycky něco v rukávu.
22: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
23: Kulma.
24: To vyřeším. Mám Richard.
23: Přijďte zás.
24: Díky.
23: Kulma.
22: Kdo to natočil?
24: Kulma z Datartu.
25: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
27: Na na na na na na na na na.
28: Každé pondělí a úterý
29: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
28: Je tu Koťák.
29: Jo.
28: A nálož hostů
30: Vzájemná otázka.
28: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
31: Ne, boží, ano, ano.
32: Ňoky, pene, spagety.
33: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
28: Už dnes v 9 večer na Očku.
34: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zas.
10: Díky.
11: Kulma.
12: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
15: Jasně. Bezkontaktně.
14: No vidá, funguje to.
15: Co to je?
14: Platební brána na poplatky za průjezd.
15: Vždy to je moje cesta.
14: Moje.
15: Koupil jsem ji.
11: A co ne, tady plnete?
15: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
14: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
16: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Jo.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
23: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza.

0: Za.cz.
1: Umí to lítat?
2: Ne, ne, ne.
1: Máme to teď s sebou?
2: No jasně.
1: Zabírá to hodně místa?
2: Naopak, nabízí.
3: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Neboží, ano, ano.
6: Ňoky, pere, spagety.
7: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
4: Takže vás nesvědí hlava?
3: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
5: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
12: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Ema u nás jen za 22,90. Albert.
13: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na pánvi.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zas.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
20: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
22: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
23: Dobrý por.
24: Co to bylo?
23: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
25: Red Bull vám dává křídla.
26: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
27: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
26: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Má to křídla?
1: Samá voda.
0: Ale je to nad námi.
1: Ano.
0: Tak je to nebe.
1: Trošku níž.
2: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
5: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte Platinum.

0: Glossaprim o čvarckop.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro

0: top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Přemku, jenom jsem z okresu.
3: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
5: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
7: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Umí to lítat?
10: Ne.
9: Máme to teď s sebou?
10: No jasně.
9: Zabírá to hodně místa?
10: Naopak, nabízí.
11: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
14: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
15: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
18: Na Vinted může být všechno znova nové.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
20: Ahoj, Sáro.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
0: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás.
11: Díky.
10: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Umí to lítat?
12: Ne.
14: Máme to teď s sebou?
12: No jasně.
14: Zabírá to hodně místa?
12: Naopak, nabízí.
15: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
20: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
21: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
22: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
23: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
25: Thank you.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s bonding optic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu.

0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: Umí to lítat?
2: Ne.
1: Máme to teď s sebou?
2: No jasně.
1: Zabírá to hodně místa?
2: Naopak, nabízí.
3: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi!
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
8: Sousede, půjč mi sekačku.
9: Až mi vrátíš mlátičku.
8: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
9: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
8: Až mi dáš zpátky obracečku.
9: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
10: OK, tady je.
9: Víš co, asi si jde.
8: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
9: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
11: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
12: Fio.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
13: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, čeká nás tam hodin. Rychlý démon.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Má to křídla?
15: Samá voda.
14: Ale je to nad námi.
15: Ano.
14: Tak je to nebe.
15: Trošku níž.
16: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
17: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
20: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
21: Jaho, ne, čoko.
22: To má po tobě.
23: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
21: Tutti frutti.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
22: Vybrali jste si dobře?
21: Já. Ja.
24: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
25: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
24: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
26: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll get you home.
2: Odin, I stay on me, bud.
3: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvíc.

0: Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Umí to lítat?
4: Ne.
3: Máme to teď s sebou?
4: No jasně.
3: Zabírá to hodně místa?
4: Naopak, nabízí.
5: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Je, ahoj, pořád ti to sluší. Věř mi, že často vzpomínám.

jsme spali pod hvězdama a jak jsme lezli na útes a pak s tím testem těžký drama, vidím to v barvách jako dnes.

0: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
3: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
9: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
12: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
17: Umí to lítat?
18: Ne.
17: Máme to teď s sebou?
18: No jasně.
17: Zabírá to hodně místa?
18: Naopak, nabízí.
19: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
20: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
23: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
22: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
25: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pa. Jel,
1: ktože ste Andri, každý to o vás ví. Dôležité, že malo vrnek je škaredý. A se povrchné, a vypatlané. Nenavidím ty zlatokopky za ostalé. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez neho si upal na ringla, nič není tvoje. Bez jeho peňazí, by si ho nechcela.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu, neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
10: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.

0: Tím mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Umí to lítat?
2: Ne.
1: Máme to teď s sebou?
2: No jasně.
1: Zabírá to hodně místa?
2: Naopak, nabízí.
3: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharní.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 000 korun.

0: Včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Jaho, ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
12: Prosečník, který není spocený.
13: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
14: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
15: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
16: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
17: Čemku? Jenom jsem z okresu.
18: Z finančáku?
19: Tomu nekvůli, ty faktuře zahnuj.
18: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
17: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
7: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
3: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Fio.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás!
2: Díky!
5: Kulma!
6: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
0: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
21: Nebo pro tebe, tati.
22: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
23: Očko tě zve do kina.
24: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
25: My ten klíč portál najdeme.
26: No, páni.
25: Existuje?
27: Vítejte, čo nás tam hodil, rychlý démon.
28: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Rozjíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Teď hádám já. Je to daleko?
9: Celkem jo.
8: A už jsme tam někdy byli?
9: Mhm.
8: Ale tudy jedeme prvně.
9: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
10: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
14: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
17: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
18: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
19: Zánět močového měchýře?

bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý
5: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu Koťák.
6: Jo.
4: A nálož hostů
7: Známá otázka,
4: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Neboží, ano, ano.
9: Ňoky, pene, spagety.
10: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
4: Už dnes v 9 večer na Očku.
11: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Jaho, ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
16: Kulma!
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás!
17: Díky!
16: Kulma!
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
21: Jasně, bezkontaktně.
20: No vidá, funguje to.
22: Co to je?
20: Platební brána na poplatky za průjezd.
22: Vždy to je moje cesta.
20: Moje.
22: Koupil jsem ji.
23: A co se tady plnete?
21: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
20: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
24: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
20: Fio.
25: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
26: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
27: Jen do toho!
0: pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
25: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč portál najde.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, čera nás tam hodí. Rychlý démon.

0: De Crasso.
1: De Crasso.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnik.

0: 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
17: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
20: Kulma.
21: To vyřeším. Mám Richard.
20: Přijďte zás.
21: Díky.
20: Kulma.
22: Kdo to natočil?
21: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
24: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
25: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte.
0: Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
2: Sousede, půjč mi sekačku.
5: Až mi vrátíš mlátičku.
2: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
5: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
2: Až mi dáš zpátky obracečku.
5: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
2: OK, tady je.
5: Víš co, asi si jinak.
2: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
5: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
14: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
25: Fio.
26: Očko tě zve do kina.
27: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
28: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
29: No, páni.
28: Existuje?
30: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
31: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: nekupuj.
1: Sapa.
0: Ne, Vicky, Vicky, tohle je.
1: Sapa.
0: Řekni mi, kámo, kde kupuješ ohňostroj?
2: No.
1: Sapa.
0: Mašle, keci, nekupuj.
1: Sapa.
0: Ne, Vicky, Vicky, tohle je.
1: Sapa.
3: Pamelo, ser na to, kam jdeme teda?

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte.

0: vždy s tebou. Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
4: Takže vás nesvědí hlava?
3: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
11: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
13: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
14: Větší, než si myslíš.
13: Proč prší?
14: Aby se starý cítil příjemně.
13: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
15: Dorazili jste do cíle.
14: Tak jo, jsme tady.
16: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
17: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
18: Oral-B!
19: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
20: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
21: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
22: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
23: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
24: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Vzdělá mi otázka.
1: Se kterými

Well, let's look at your clothes, make sure you're wearing it.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
17: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
16: Při nakládání.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Kulma.
20: To vyřeším. Mám Richard.
19: Přijďte zás.
20: Díky.
19: Kulma.
21: Kdo to natočil?
20: Kulma z Datartu.
22: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
23: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
24: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
25: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
26: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
1: Sousede, půjč mi sekačku.
2: Až mi vrátíš mlátičku.
1: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
2: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
1: Až mi dáš zpátky obracečku.
2: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
1: OK, tady je.
2: Víš co, asi si jinak.
1: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
2: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
4: U nás si půjčíte, na co chcete.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live, vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
2: Ne, boží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
8: Ani náhodou.
7: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
13: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.

0: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
1: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: Elektrický mop Philips OneUp.

0: dojezdem trošku zajet.
1: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
2: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Sorry.
1: No,

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%.

0: Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
1: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
2: Jaho, ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: To ty fruty.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
9: Tady mi Čenko neposlete.
8: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
10: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
14: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
13: Při nakládání.
15: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
19: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás.
3: Díky.
7: Kulma.
11: Kdo to natočil?
3: Kulma z Datartu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Na. Každé pondělí a úterý
19: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
5: Je tu Koťák.
19: Jo.
5: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
4: Neboží, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
12: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
5: Už dnes v 9 večer na Očku.
16: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
6: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě. To je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
12: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
13: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Teď hádám já. Je to daleko?
16: Celkem jo.
15: A už jsme tam někdy byli.
16: Mm-hmm.
15: Ale tudy jedeme prvně.
16: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
17: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy.

0: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne boží, ano, ano.
5: Gnocchi, penne, spaghetti.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Jaho, ne, Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
13: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
12: Při nakládání.
14: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Kulma.
15: To vyřeším. Mám Richard.
3: Přijďte zás.
15: Díky.
3: Kulma.
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: To bude na Vinted, zkus se podívat. Mají tam všechno.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
21: Jasně. Bezkontaktně.
20: No vidíš, funguje to.
21: Co to je?
20: Platební brána na poplatky za průjezd.
21: Vždyť to je moje cesta.
20: Moje.
21: Koupil se mi.
3: A co ne, se tady blbnete?
21: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
20: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
22: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
20: Jo.
23: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
24: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
4: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne boží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bila klubu za 79,90. Bila.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka.

0: Gloss Supreme Očvarckopf for every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme Očvarckopf.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Teď hádám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
2: A už jsme tam někdy byli.
3: Mm-hmm.
2: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
4: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
5: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Byla klubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Byla klubu za 79,90. Byla.
2: Tady jsme!
3: Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Jaho, ne, Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
6: Tutti frutti.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
10: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
17: Sousede, půjč mi sekačku.
18: Až mi vrátíš mlátičku.
17: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
18: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
17: Až mi dáš zpátky obracečku.
18: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
17: OK, tady je.
18: Víš co, asi si jde.
17: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
18: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
19: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
7: Fio.
20: Na Vinted může být všechno znova nové.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
20: Ahoj, Sáro.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
23: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
24: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
23: Při nakládání.
25: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
26: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
1: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
3: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll give you home.
2: Oh, nice. Stay on me, bud.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstenec ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidíš jinou, není to reflex.

0: Rozjíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Dali jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
10: Každý rok se těším na léto.
11: Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
12: Takže vás nesvědí hlava?
11: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
13: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
14: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Na Vinted může být všechno znova nové.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
16: Ahoj, Sáro.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bilaklubu za 29,90 a svíčková nebo bramborové knedlíky v Bilaklubu za 79,90. Bila.
19: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
21: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
22: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
23: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
24: Kulma.
0: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zas.
0: Díky.
1: Kulma.
2: Kdo to natočil?
0: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
25: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
26: Teď hádám já. Je to daleko?
27: Celkem jo.
26: A už jsme tam někdy byli?
27: Mhm.
26: Ale tudy jedeme prvně.
27: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
28: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

Let's rock that chain, trouble again. Yeah. Tohle bude legendární, kam. Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu. Já bych jak nadstávám,

je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

eskort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santo.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
2: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Má to křídla?
12: Samá voda.
11: Ale je to nad námi.
12: Ano.
11: Tak je to nebe.
12: Trošku níž.
13: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
14: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
16: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvíc.

0: menší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
11: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Jo, to bylo.
1: Dobrý, ale slyšel jsi, že basák s ohnoutou je hluchý.
2: A to bylo vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne.
3: Nazhle.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt tuže zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Fio.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Teď já dám já. Je to daleko?
20: Celkem jo.
19: A už jsme tam někdy byli?
20: Mhm.
19: Ale tudy jedeme prvně.
20: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
21: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
22: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
23: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte.
0: Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
23: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
24: Na na na na na na na na na.
25: Každé pondělí a úterý
26: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
25: Je tu Koťák.
27: Jo.
25: A nálož hostů
28: Zvláštní otázka,
25: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
28: Neboží, ano, ano.
29: Gnocchi, penne, spaghetti.
30: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
25: Už dnes v 9 večer na Očku.
31: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
8: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
9: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: Dobře.

0: si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Teď já dám já. Je to daleko?
6: Celkem jo.
5: A už jsme tam někdy byli?
6: Mhm.
5: Ale tudy jedeme prvně.
6: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
7: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
8: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.

0: Všechno, co najdu, si vemu.
1: Při běhu se uvolňují endorfíny, hormon štěstí.
2: Jo, tak to fakt necítím.
3: Vím vždycky, že ji předběhnu. To může trénovat, jak chce.
2: Tak se vsadím. Když ti porazím, požádáš mi o ruku.
4: Je-li to kopy, to platí to.
5: Tak aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat.
2: A my, počkej.

0: tu děláš?
1: Chce se trochu spát, stačí vstát a prostě říct.

0: Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne?
1: Ale jo, no, to už mě nezabije.
0: Tak ve středu už radši běhat nebudeš. To nemůžeme riskovat.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až šestkrát silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Na Vinted může být všechno znova nové.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
17: Má to křídla?
18: Samá voda.
17: Ale je to nad námi.
18: Ano.
17: Tak je to nebe.
18: Trošku níž.
19: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
20: Čemku? Jenom jsem z okresu.
21: Z finančáku? To bude kvůli ty faktuře za hnůj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
20: Týden, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
22: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
23: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
22: Fio.
24: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
25: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni.
0: Buďte našimi hrdiny.
24: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
1: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Čejte zás!
2: Díky!
1: Kulma!
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
25: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
26: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
27: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Očko tě zve do kina.
29: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
30: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
31: No, páni.
30: Existuje?
32: Vítejte, čo nás tam hodí, rychlý démon.

0: je mizerný.
1: Co? Co? Je mrtvej.
0: To tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin.
2: Přece nic nestalo, snad ne. Nebo jo?
3: Ten je kyselý.

0: ať běží noha na tyč. Dva a tři.
1: Já!
0: Čtyři.
1: Jo.
0: Záklon. Dva.
2: Tomu neříkám soundtrack k peklu.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš naspaměť.

jednou neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
5: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
10: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
14: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
15: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
19: Umí to lítat?
20: Ne.
19: Máme to teď s sebou?
20: No jasně.
19: Zabírá to hodně místa?
20: Naopak, nabízí.
21: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
22: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
23: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
0: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
24: Ty máš vždycky něco v rukávu.
25: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
26: Na na na na na na na na na.
27: Každé pondělí a úterý.
28: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
27: Je tu Koťák.
29: Jo.
27: A nálož hostů,
30: zvláštní otázka,
27: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
31: Ne, boží, ano, ano.
32: Ňoky, pene, spagety.
33: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
27: Už za chvíli na Očku.
34: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
35: Očko tě zve do kina.
36: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
37: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
38: No, páni.
37: Existuje?
39: Vítejte, včera nás tam hodil rychlý démon.

0: to stay 5:15.
1: Ready?
2: Mm-hmm.
1: Můžeme?

0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobrý, to jsem ještě neslyšel.
2: Jak u moře chučí, tak je celá dohoda v hajzlu.

0: jsou hustý. Já už dám, aby jsme tam byli, protože tohle je bambolebek svině.
1: Tak přidej, ne? Zaber.
0: Rybičky, rybáři, jedou!

0: Rock Life, jediné talk show v Česku, kde se o optimismu jenom nespívá, kde se optimismus žije. Jo. Dobrý večer. Někdo má problém s parkováním i v obchodním centru, ale naše dnešní hostka s naprostým klidem dokáže krotit stovky koní pod kapotou rallyových speciálů. Většina z nás ji zná hlavně jako usměvavou zpěvačku s neuvěřitelným hlasem a taky jako herečku z mnoha populárních seriálů. Je to věčná optimistka, která svou energii dokáže okamžitě nabít každou koncertní halu i divadelní sál. V posledních letech se s obrovským nasazením věnuje své nejdůležitější roli a tou je role maminky. Dokáže skloubit svět rychlých aut, velkých pódií a rodinné pohody s naprostou lehkostí, která ostatním doslova bere dech. Dneska ale nebude sedět v závodním speciálu ani stát před mikrofonem s kytarou v ruce. Bude muset zvládnout tempo mých otázek a já vám slibuji, že ji rozhodně nebudu brzdit. Dámy a pánové, přichází Olga Lounová. Ahoj. Olga Lounová, toho času už dvojnásobná maminka.
1: Čerstvá, no, čerstvá.
0: Jaký to je?
1: No, já si teď říkám, že jsem taková Olga Melounová, jo, protože překujím dvě děti a jedný jsou vlastně už skoro 3,5, druhý 4 měsíce, takže je to takový jako hodně intenzivní.
0: Můžu mít špatnou otázku?
1: Jasně, jakoukoliv.
0: Dají se ty děti kojit najednou?
1: Jo. Je to zvláštní pocit, většinou jako ta velká, ta už si prostě leze, jak potřebuje z různých stran, tu malinkou, tu zatím, ta se skoro ještě jako moc nehejbe, že jo, to je takový, že se musíš nastavit a Arianka vždycky tak jako zahlídne, že kojím a začne prsíčko a od někde se prostě plíží a já už tuším, že přijde tandem.
0: Že se jako plazí. A ona přitom
1: říká... dělá legraci, prsíčko, ona tak asi dělá legraci, ona má ten věk, kdy prostě vtipkuje pořád, jo. Ale ne, občas v noci vlastně kojím na střídačku. Mám ve dvou místnostech a tak jako když jedna zabrouká, tak jdu k tý, pak zase k tý. Ale někdy spíme dohromady, to záleží, jak se vyvine situace. A ta starší se už i přesouvá, jo? Takže já jako utíkám s malou, aby malá nebudila tu starší, ale ta starší zase nás jako hledá po tom baráku, jo. Takže...
0: Prsíčko. To vyzkouším ve středu.
1: Počkej, ve středu je... jo. Středa.
0: Prsíčko. Ti dám pak vědět. No každopádně, když jsme u těch dětí, řekl bych, že půlka Instagramu se rozplývala nad jedním z tvých dojemných videí, tak se pojďme podívat.
1: No to je moje a to je Elišky Mráz. To jsou naše dvě holčičky, no. No a Michal, no... No, takhle. Abych řekla pravdu, to nebylo moje dítě. To bylo Elis Mraz, miminko.
0: A tohleto.
1: A vlastně to jenom na chviličku tam byla ta moje, protože my máme jako skoro na stejno asi 3,5 měsíce od sebe děti. A Eliška, když naspívala tuhle písničku, tak vlastně přijela ukázat tý mojí malý holčice tu svojí. A ta moje se měla jmenovat taky Viktorie, teď se jmenuje Vivien. Takže teď jsme tam měli jako vedle sebe ty dvě naše vítězky, ty dvě Včka. A Vivinku jste viděli chviličku, Arinka tam teda nebyla vůbec, ale tam to ostatní nebylo moje miminko, to bylo Elišky, jo?
0: No, ale tak musíme říct, že ono se musí o dětech říkat, ježiš, to je hezký miminko, ale ne všechny děti jsou hezký miminka. Ale tohleto? To byly hezký miminka.
1: Jo, to byly hezký miminka, ale ne, ale je to zvláštní, že máš pravdu, že vlastně, když teď vidím zpětně fotky Arianky, tak mi přišla úplně nádherná, tak když ji vidím, tak si říkám, zase nebyla tak hezký miminko, prostě vy jste úplně oblblí těma hormonama, že to dítě je pro vás jako nejkrásnější věc na světě. A pak jako zpětně ty hormony už jsou, prostě už pak to dítě je fakt nádherný, že jo, zase starší. A zjistíte, že ty miminka zase nejsou tak hezký, jakoby, když to nejsou ty vaše, že jo.
0: Když jsi byla, no tak ne asi ve věku vlastně svých dcer, ale když jsi byla mladěnka, tak v 15 letech, ty jsi jako by manifestovala tu budoucnost a ty jsi napsala takzvaný jako album snů. Co v tom albu bylo a co všechno se ti podařilo do této chvíle stihnout?
1: No je to jako děsivý. Je to fakt...
0: Je to dobrý.
1: Je to skvělý. Je to vyšlo to všechno, ale já od té doby se strašně bojím si udělat další album snů, protože tam jako... Tam se prostě splnily věci. Já jsem si vzala časopisy v té době, vystříhala jsem nějaké obrázky třeba. Někdo prostě drží...
0: Jaký časopisy to byly?
1: Různý časopisy, já se nevmatuju, teď v dnešní době už asi nejsou. Asi Bráničko, Spy. Jako některý byly bulvární, některý byly naopak zase jako klasický noviny. Prostě jsem si třeba vystříhla Karla Gota s Lucí Bílou, jak držejí nějaké ceny. A, takže jako, že chci být zpěvačka, že bych chtěla mít nějaké ceny. A pak jsem s Karlem Gotem vlastně naspívala písničku, mojí písničku dokonce. A on si o ní dokonce řekl, jo, že hrozně zvláštní, jak vlastně doslova se to splnilo. Mám tam třeba Pamelu Anderson, tenkrát začal.
0: A ta ti manifestovala, jo, jasně, rozumím.
1: To vlastně mi nedošlo, že to co se zmanifestovalo až letos.
0: Olga Melounová, jasně.
1: Olga Melounová, ale já jsem vystřela nějakou fotku, kde je v červených plavkách, taková z toho Baywatch, jestli jste koukali na pobřežní hlídku.
0: Koukali.
1: Já mně se líbá ta postava, nešlo o ty prsa úplně asi, a, jako když mi bylo 15. Ale pak jsem jela do Los Angeles a normálně přísahám, já jsem vylezla na letišti. Normální letiště, to nebylo žádný VIP letiště, normální letiště. Jdu a já tam prostě potkám Pamelu Anderson samotnou s takovým kufříčkem a s nějakým jedním člověkem. Já na ní koukala jak blázen, ona tady byla nakrátko v tu dobu. Tak jsem se s ní vyfotila. A,
0: byla to určitě prostě, ona?
1: Ano, mám tu fotku do dneška, opravdu je to, jako byla to Pamela Anderson, já jsem se jí zeptala, jestli je to jako ona.
0: To nepochopíte, paní, normálně na odbavení, tam odbavovala kufry, ale byla to Pamela Anderson. Stop.
1: To ne, počkej, to nebylo to jako úplně u přepážky, ona šla jako tou halou tam. A zajímavá věc byla, já jsem se pak vyfotila na pláži, prostě v nějakých červených plavkách, a jeden bulvární plátek otiskl tu fotku z toho mýho alba, a vedle toho dali tu mojí, jo, jakože fakt jako by vyšel normálně článek, kde takhle vedle sebe jsou ty dvě fotky. Samozřejmě chyběly ty prsa, jo.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
11: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Teď já dám já. Je to daleko?
14: Celkem jo.
13: A už jsme tam někdy byli.
14: Mm-hmm.
13: Ale tudy jedeme prvně.
14: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
15: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
16: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět,
0: Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
21: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize.

0: ici.
1: Nathan Mielou.
2: Datart.
3: Čemku? Jel jsem z okresu.
4: Z Filančáku?
5: To bude kvůli té faktuře za hnůj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
3: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvě, no.
6: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
2: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
6: Fio.

0: A zajímavá věc byla, já jsem se pak vyfotila na pláži, prostě v nějakých červených plavkách, jeden bulvární plátek, otiskl tu fotku z toho mýho alba a vedle toho dali tu mojí, jo, jakože fakt jako by vyšel normální článek, kde takhle vedle sebe jsou ty dvě fotky, samozřejmě chyběly ty prsa, jo, v tu dobu, ale jako strašně zvláštně se to všechno splnilo, nebo třeba jsem tam měla nějakou hit parádu a na prvním místě byl Daniel Landa, se kterým jsem já pak natočila vlastně film Tacho, jako hlavní ženská role, jako první film do kin. Pak jsem tam měla ulici v Los Angeles a na tý jsem bydlela, když jsem v tom LA pak byla. Ale já jsem to jako neplánovala. Já jsem prostě tam byla u známých a oni opravdu bydleli na té ulici, kterou jsem měla na té fotce v tom albu snů. Takže teď jako, když si dělám takový jakože bishboardy, tak jsem jako hodně opatrná. Ale měla jsem tam třeba turné s Miminky, tak je jasný, že prostě to nebylo jedno a že teda se povedlo i to druhý. To tam taky bylo.
1: Žádná krásná story tohleto. Ale dobře, ty jsi to album neotevírala od těch 15 let, prostě jenom se teďka zpětně podívala a říkala si, tak to, co jsem si přála, manifestovala, tak to se splnilo.
0: Přesně tak, já jsem si to normálně, jako já jsem chtěla být prostě zpěvačka, chtěla jsem mít hezkou postavu, mít vysokou školu, chtěla jsem mít rodinu, děti, pěkný auto, cestovat a
1: manžela hokejistu.
0: Los Angeles. No,
1: skoro, hokej, no, já vím,
0: ale hokejista tam žádný není, on je naštěstí hokejový kouč, no. Ale je dobrý, že já to album fakt jako musím asi zveřejnit, aby mi to lidi věřili, protože to je jako neuvěřitelný, že se splnilo úplně všechno. No takhle, jedna věc se nesplnila, já jsem v jednu dobu jako chodila s takovým hollywoodským hercem.
1: A s kým, s kým?
0: Já jsem trošku na ty asijský typy, jo. A tady se točilo.
1: Jackie Chan!
0: Donnie Yen. Donnie Yen, ale to je podobná hvězda jako
1: Jackie Chan. Počkej, Donnie Yen ještě víc snad, to je, jako, jak se jmenou, Bangtan, jak se jmenou, tak ta.
0: On prostě, on třeba teď hrál i ve Star Wars, jakože jo. Ale
1: Donnie Yen?
0: No, já jsem.
1: Jaký byl, teda jako. Jako povahově.
0: Jako Aziat, ale skvělý. Ne, opravdu, on byl. Ne, on opravdu žil ten spirituální život, protože on trénoval, jeho maminka je vysoká mistrině vlastně jiu-jitsu a on vždycky trénoval v posilovně a dělal takový skoky, jo, že on vyskočil, vykopnul a byl prostě neuvěřitelně spirituální.
1: To byl tvůj kluk, já to nevěděl.
0: No to nikdo neví, to je poprvé, kdo to říkám.
1: Tak to děkuju, no. Toho si vážíme. No a počkejte, a kde se potká prostě česká rally zpěvačka s, to bylo asi v Americe, se potkali.
0: Ne, my jsme se potkali
1: nebo taky
0: tady.
1: Nebo taky v Teplicích?
0: Tady na natáčení, tady v ČKDčku, když jsem byla na brigádě. Ne, opravdu, tady v ČKD se točil film Blade. A my jsme tam prostě měli 7 dní natáčení, dělali jsme ty tanečnice prostě, že upíří diskotéce, ne upíří diskotéce, tanečnice, a on tam měl velkou bojovou scénu a začínal u mě. Já jsem prostě byla jakoby taneční komparzistka v podstatě, jo. A on začínal u mě, a jak tam jsme to točili 7 dní a on tam furt stál, tak jsme si furt povídali a pak prostě jsme randili, ale já jsem pak nedostala vlastně vízum do Ameriky, takže jsem nemohla odletět za ním, což teda jsem fakt obrečela, to bylo třeba se po Praze, takhle mi tryskaly ty slzy. Ale potom on teda přiletěl za mnou do Čech, byli jsme, to bylo hrozně hezký, my jsme byli v takové restauraci, která už možná tady ani není, Fridays. A
1: TGI?
0: Oni asi zrušili, nebo nevím. Ale byli jsme v ní a teď tam přišli nějaký jako Korejci prostě, a teď začal prostě úplně hysterie, ale Justin Bieber, jo, a tady do ního nikdo neznal, že jo.
1: Já ho znám.
0: No, tak to už je za ty roky, už ho znáš, ale v tu dobu on jako začínal v tom Hollywoodu. A to vše jako dlouho, jo. On pak potkal svou krásnou ženu, má nádherný 2 děti, no. Mají se hezky, no.
1: Už, no.
0: Taky mají hezký 2 děti, no. Ale bylo to jako zajímavý potkání, jako takový to, že se nejenom nahrnou tam ty fanoušci asijský, a oni jsou jako mnohem větší fanoušci než Češi, oni jsou jako takový ty hysteričtí fanoušci.
1: Fandím.
0: Tak, no. No pak jsme byli třeba v Tajsku, protože jako nemohli jsme se prostě potkat v té Americe, tak jsme byli v Tajsku a potom on ještě režíroval Charlieho Andílky v Německu, takže prostě v Evropě. No a pak prostě režíroval svoji budoucí ženu. Jsme se rozhodli. Ta cesta na tu dálku, ty vztahy na tu dálku prostě.
1: Nemaká to.
0: Ne, ne, škoda, no.
1: Když se podíváme ještě, že bychom

0: Jo, jo, jo, jo, medvědi, no, takže...
1: Kolik je, 20 nebo tak něco, že?
0: No, nevím, 12 asi, něco jako... Mladionka, dost mladá, no. Dneska nám tady host Katanach vyprávěl, že ty věci jsou, že on nepíše texty, který nezažil. Mm-hmm. Takže ty jsi zabila labuť?
1: Ne. To je zase právě to zajímavé, že já jsem psala jako dítě v obráceně. Já jsem měla jako úžasný rodiče, skvělý dětství. Trošku jsme se rvali se ségrou, ale kdo se nerve, že jo? Když mám mladší ségru. Když máte starší, tak se možná nervete, ale já jsem měla mladší, takže dobrý.
0: Šikana
1: trošku. Ale já jsem fakt jako psala v těch 13, 14 nějaký hrozně depresivní jako texty, fakt jako jsou smutný. A přesto, že jsem měla jako krásný život, že ty traumata, já jsem jako neměla úplně ty traumata. Moje velký trauma bylo velký nos, to jako jo, jako s tímhle obličejem moc jako toho neuděláte, ale další trauma bylo, že jsem z vesnice a strašně závidím těm pražským dětem, že můžou na ty konkurzy a můžou jako...
0: Z jaký vesnice?
1: Lázně Kundrakice, součástí Osečné, jo, lázně, jsou taky Rašeliništový lázně.
0: Osečná.
1: Pod Ještědem.
0: Máš tam pamětní desku?
1: Zatím ne.
0: Ještě počkám.
1: Jenom na základce mám nějak, měla jsem na nástěnce, možná ještě mám, jakože kdo tam studoval, že Olga Lounová.
0: Pojďme se podívat na tvoji hereckou kariéru, protože takhle, kdybychom dneska opravdu to chtěli udělat poctivě ten rozhovor, tak se musíme na 20 minut zastavit prostě u hudební kariéry, u herecké kariéry, rally kariéra. Jsi takový jako vše uměl, ale pojďme si trošku zaspomínat na jednu věc. Mě totiž zajímá. No, já ti to řeknu za chvilinku.
1: Tak jo, a už jsem se zapomněla na tu Pink, se chtěla zeptat.
2: Ty nejsi žádný koušek. Jsi normální zvíře. Tak, nashledanou, děkujeme, že jste přišli.
3: Nashledanou.
2: Samozřejmě se vám ozveme. Patricie Vítisková.
4: To jsem já. Zlatíčko, já už musím končit.
0: No, tak pozor, tohleto byla... role Patricie v legendárním seriálu Ošklivka Katka. Mm-hmm. Ale musím vytáhnout tuhle větu. O roli Patricie. Radši bych fakt šla dělat do Lidlu. Teď bych to zpětně už nikdy nevzala. Mm. No ale pozor. Proč ten Lidl zmiňuješ? Aha. Já totiž koukám na jejich náborovou kampaň. Tam si lidi vydělají 60 tisíc měsíčně? Taky bych šel. Taky bych šel.
1: No, ne, já jsem, to byla, jako podle mě, když jste zpěvačka a vezmete negativní roli, která je dvakrát týdně v televizi, tak to je jako, já bych měla zpívat buď takový tak ironický, jako drsný rapový písně, nebo nic, protože jakoby ty lidi vás fakt nemají rádi, jakože já jsem šla do obchodu, paní mě odmítla obsloužit třeba, jakože fakt mě napsali ženy, kolektiv žen ze Sokolova mi napsali, že jsem hnusnější než Ošklivka Katka, že bych jí měla hrát a ti přestanu ubližovat, jo. Víš, jakože opravdu, já jsem jako dostávala hroznou čočku a já když jsem pak jako jela někam zpívat a tak pak ty lidi takhle stály pod tím pódiem. Jako nenávist, prostě, co tady děláš, ty vole, ty, tak se předveď, frajerko. Jakože a fakt mi trvalo 3 písničky, než to, já nejsem Patricie, já jsem jakoby Olga, normální vzdělaná holka, mám vysokou školu, jsem hodná, vezmu vaše děti na pódium. Jo, prostě, jako fakt to trvá, a jako trvá to roky. A pořád, v některých lidech to je, jako ty nesympatie, tak možná to je tím ksiftem, ale jako, samozřejmě je to i jako tou postavou, jo. Když si třeba vezmete paní Morávkovou, která hrála v pohádce zlou Dorotu, tak to je nejsympatičtější žena, jakou potkáte. Prostě fakt sympatianda, ale...
0: A ta Dorota?
1: Pořád to tam jako je.
0: No, oni mají lidi pocit, že prostě v té roli je kus té osobnosti toho člověka. Takže když to hraješ opravdu dobře, tak musíš být trochu...
1: Trochu...
0: Svině.
1: Svině. Mrcha.
0: A tak dále, a tak dále.
1: Ne, jako to jsou takový jako
0: Bylo by dobré, kdyby vznikla nějaká písnička založená na vzdychání. Pomlčka, láska v housce.
1: Přesně tak. Tak jo, my jsme jeli s Ksindlem, já jsem chodila s Ondrou Látkem, Ksindl X tady byl jako host. A já jsem prostě, on mě hrozně kreativní jako já, my jsme takový dva jako blázni. Pořád tvoříme, jako fakt pořád. Možná jenom když spíme, ale Ondra teda tvoří i ze spaní, že on se třeba jako probudil a... Už mám zbytek toho textu.
0: A to jsme tady měli s Les Buckingham a ta napřesně říkala, že v takovém tom, kdy už skoro spí a ještě se jako probouzí, že jí napadá jako nejlepší texty.
1: Jo, já zase vždy řídím, jakože...
0: A jenom, ježiš, to je super, protože jsem si zapsal.
1: Ne, já to... Takhle mám jeden mobil...
0: Dobře řídit, že jo?
1: Mám mobil, druhý mobil jako nahrávám a normálně to takhle jako zmáčknu a prostě improvizuju. Ale my jsme jeli v autě, já jsem říkala, že to by bylo dobrý udělat nějaký song na vzdych, ani jako beat,

0: Víš, jak jsou ty, jak Nasty dělá beatbox, tak jsem říkal a on rovnou začal jako vymýšlet. Prostě jsme tvořili v tom autě a fakt jako vzniku z té písničky.
1: A povedlo se?
0: Povedlo se, no. Já jsem jako nevěřila, že to bude hit.
1: No a to je banger, jak...
0: Neskutečný, no. Jakože fakt on věřil, že to bude hit a měl pravdu. Já si většinou trefím do hitu, ale tentokrát to jsem se vůbec netrefila.
1: Tak tady máme tu povedenou věc, jo? A teďka si o tebe trošku kopnu. Pak tady máme věc, kterou... tenhle ten hit vznikl takhle.
0: Jasně.
1: Pak tady máme...
0: No počkej. On nejdřív přišel se Slokou a ta Sloka byla jako trenýrky od pana Dobeše. A tak jsem říkal, hele, to je... Takže to taky musel předělat. A já jsem zase vymyslela to ne. A to se zase povedlo, jo. Ale tak řekni, co se nepovedlo. Tak toho je taky hodně, že jo?
1: Kdy dokončíš ten film Brigáda?
0: Já vím, no. Jako makám na tom, jo, makám
1: už
0: na tom.
1: 9 let.
0: Počkej. Jako to měla být pohádka nejdřív. Pohádka. Pohádka je napsaná.
1: Je to časozběrný dokument.
0: Počkej. Pohádka je napsaná, mám hudbu, kostýmy. A moje ségra, která teď dostudovala herectví, její 18, tak měla hrát v té pohádce 6letou princeznu. Dobrý, pohádka je v šuplíku, nejsou na to peníze. Jo, a čas. Ale natočila jsem komedii, ta je 2 roky teď. Maximilian Kocek, který tady byl jako host, hrál Spartakiádního vraha, hraje hlavní roli s mojí ségrou. Výborná komedie, máme tam Bašuta, prostě Suchařípu, hraju tam taky takovou maminku, která prostě je nadržená a ten její manžel prostě nefunguje. Takže to je i pro starší, je to trošku peprnější, takový jako filmeček. A chybí mě 2 kaskadérské scény plus terapeut, na kterého jsme chtěli Kozuba. A prostě Kozub prostě nebude. Tak znáte Štěpána, prostě on opravdu hrozně pracuje. Takže teď vybíráme jako toho terapeuta a už to vybíráme rok a půl. No.
1: Dáváte si na čas.
0: Ne, jsme ve střižně a chybí nám fakt dotočit jenom kaskadérská scéna a terapeut. Jinak je to už ustříhaný na hodinu 45 a když budete chtít prostě někdy výmluvu na konci roku, tak řekněte, že jdete na brigádu a půjdete do kina.
1: Já bych byl, myslím, že dobrý terapeut.
0: Jo? No, my potřebujeme, aby byl takový zmatený, že oni přijdou a pokaždý si je splete s někým jiným a chce, aby experimentovali, tak oni jdou do sex shopu, jíš takový to rodiče prostě, sex v tunelu, mají tam takový jako krásný
1: scénky. To se mi hrozně líbí ta role, mega se, jako.
0: Předávkujou se, pak třeba on schání drogy na Václaváku, tak ho zatknou. Já jsou tam takový jako výborný scénky.
1: Tak kdyby jako ještě, hele, vyber si, buď to budeš ještě 2 roky hledat. No, nechám na zvážení.
0: No já právě jsem přemýšlela,
1: dobrý,
0: že...
1: Dobrý posluchač.
0: Ale já zase jsem viděla třeba Leoše Mareše ve filmu, když hrál nějakýho doktora a hraješ líp než Leoš?
1: Ty mě srovnáváš s Leošem.
0: Ne, já se ptám.
1: Líbilo se ti, jak hrál Leoš?
0: Bylo to jakoby jeho nejslabší podle mě věc v životě. Protože on je jinak fantastický ve všem, jo? Kromě teda zpívání, já jsem neslyšela zpívat, ale...
1: Neslyšela?
0: Ne, počkej, to jakoby já vím, že já ho znám ty písničky, znám, jak rapuje, ale on vždycky říká, že jako neumí zpívat, že že zpívat, tohle je rap, že jo?
1: Já nevím, ne, co by nám řekl Taso.
0: Ale tenkrát ten rap takhle zněl, oni ty Chaos třeba, pamatujete si Chaos, ne?
1: Olgo, takhle to neznělo.
0: Neznělo to?
1: Já, jako kdyby, počkej, kdyby nás teďka
0: slyšel... Voda padá dolů svých očí. Tak to bylo podobný, jako ten Leoš to jako napodobal tenkrát tohle, že jo?
1: Asi jo, no, ale kdyby to slyšel Kato, myslím si, že by nás oba dva zakopal na zahradě.
0: Samozřejmě někde. Kato je genius, to samozřejmě jako nemůžeš srovnávat, já se taky nesrovnávám s Adele, že já taky zpívám na 2 tónech ty moje písničky Optimistu a tak. Jo, tak taky kdyby se jí pustil teď Adele, tak já se zalezu tady pod pódium.

vaka, von válí a hosti se trošku báli, že je srdce, anebo napřed.

0: Sakra, já nenašla jiný rým než feťáka a to jsem nechtěla. U koťáka, řekni nějaký rým koťáka, řekněte něco, u koťáka se fláká, že jo, ale u koťáka? No právě jsem říkala, že feťáka jsem nechtěla právě.
1: To řek feťáka.
0: No, to ne.
1: U koťáka, Mončičáka.
0: No, Mončičáka. Mončičáka. No.
1: Tak to byla Olga Loudová, děkujeme.
0: To bylo nějaký krátký.
1: A takhle skvělé hosty my tady máme pořád. Přijďte někdy osobně na Koťák Live, těšíme se na vás. Ahoj.

0: Boss bottled beyond. The new Eau de Parfum for her.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
18: Teď hádám já. Je to daleko?
19: Celkem jo.
18: A už jsme tam někdy byli?
19: Mhm.
18: Ale tudy jedeme prvně.
19: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
20: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
21: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
22: Ty máš vždycky něco v rukávu.
23: Mám M-Bank.
21: M-Bank. Velká malá vítězství.
24: Kulma.
25: To vyřeším.
0: Mám Richard.
1: Přijďte zas.
0: Díky.
1: Kulma.
22: Kdo to natočil?
0: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Dobrý por.
25: Auaj, co to bylo?
24: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
26: Red Bull vám dává křídla.
27: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
28: Očko tě zve do kina.
29: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
30: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
31: No, páni.
30: Existuje?
32: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
33: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Start

0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Očko tě zve do kina.
2: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
3: Good job, buddy.
2: I'll get you home.
3: Odin, I stay on me, bud.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
1: Vítejte v Naked Attraction, hřišti fyzické přitažlivosti, kde se touha setkává s pokušením. Podívejme se, které pokušení si vybere náš nezadaný.
3: Ale co, kde mám začít? Co mám říct? No tak. Jsem Jan, je mi 33 let a jsem z Kolína nad Rýnem. Popsal bych se jako bon vivant, nemám stále zaměstnání. Dělám od všeho něco a docela si s tím vystačím. Co se týče seznamování, jsem otevřený člověk. V roce 2017 jsem měl náladu na partnerku. V té době jsem byl 3 roky sám a pak mi přišel e-mail z Love Island, tak jsem si řekl, jo, proč ne, přihlásím se. No a pak jsem byl v Adam hledá Evu 2018 a teď naposledy Dating Naked, což bylo v roce 2022. Mezi mé koníčky nebo zájmy patří fitness a také rád maluji. Pocházím z vesnice, kde je kousek les, někdy je čas vypnout, jít se projít do lesa a prostě relaxovat. Už 8,5 roku jsem sám a rád bych měl po svém boku partnerku. Jsem na jižanské ženy s křivkami, ale aby byla drobnější, měla velký zadek, kudrnaté vlasy a byla milá. Ano, to by byl typ ženy, za kterou bych se určitě otočil a podíval se za ní znovu. Už se nemůžu dočkat, až uvidím, co mě čeká v boxech. A je to tady.
1: Vítej, drahý, já ne takový vysoký pohledný muž. Proč jsi tu dnes se mnou?
3: No, protože to zatím nevyšlo. Proto jsem teď tady a zkouším to znovu.
1: Výběr je celý na mě?
3: Na tvou zodpovědnost.
1: Správně. Pojď na tuhle pozici, pojď sem, pojď, protože odtud se nejlépe kouká.
3: Skvělé, už se to rozjíždí.
1: Máme 5 barevných boxů, zelený, modrý, červený, žlutý a fialový. Začneme s spodními částmi těla, pak přejdeme k horním a nakonec k obličeji. A než se dostaneme do velkého finále, musíš se v každém kole rozloučit s jednou dámou, až nám na konci zůstanou 2. Než si mezi nimi vybereš, svlékneš se také, na což se opravdu těším. A milé dámy v boxech, jdeme na to. Spodní části těla. Nahoru s tím. Nech to na sebe působit. Která spodní část tě nejvíc přitahuje?
3: Řekl bych v první chvíli červená.
1: Dobře, tak jdeme nejdřív červené. Proč červená?
3: Proč červená? No, hezké nohy a také jsou trochu potetované.
1: Pubické ochlupení. Jak ty to máš? Je to už jen důležité, nebo je to jedno?
3: Je to v zásadě jedno. Na rozdíl od Jana dává každá třetí žena a polovina mužů přednost důkladnému oholení partnera v intimní oblasti. Ti, kteří se rozhodnou pro její depilaci, by však měli raději navštívit kosmetický salon. Celých 38% domácích depilací provází nehody, jako jsou zarostlé chloupky a spálená varlata. Au! Pokud dojde na orální sex, pak by možná to, co ochutnávám, mělo být radši trochu oholené.
1: Co tam chceš ochutnávat?
3: To, co tam má?
1: Dobrá, co říkáš na dámu ve žlutém?
3: Velmi krásná pleť, krásné tetování. Zvlášť se mi líbí to na ruce. Ano, líbí se mi moc, co tam vidím.
1: Pojďme k dámě ve fialové, co má krásné růžové nechty. Přemýšlíš?
3: Jasně, musím popřemýšlet.
1: No tak prosím.
3: Růžová je i moje nejmilejší barva.
1: Ano?
3: No, řekl bych, že jsem spíš na tmavší pleť, spíš středomořská než evropská a nordická.
1: Dobrá, pojďme k zelené.
3: Také moc hezké nohy. A všiml jsem si trochu pubického ochlupení.
1: Vzrušující vulva, řekl bych.
3: Ano, nabízí se.
1: Nabízí?
3: No tak.
1: A k čemu?
3: Možná na trochu hrátek? To mě oslovuje. Rozhodně.
1: No dobře. Pojďme raději k dámě v modrém, ano?
3: Také má moc krásné nohy. Všechny mají krásnou pleť a nohy. Nechty neřeším, jsem spíš na přírodní, ale to je všechno v rámci možností, takže nemám problém, že by se to nedalo zvládnout.
1: Tak Jane, pojď ke mně. Vidíš 5 krásných, milých koťátek. Řekni mi, která barva musí jít domů.

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Boss Bottled Beyond. The new Eau de Parfum for her.
0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
4: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
0: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
8: Jasně. Bezkontaktně.
7: No vidá, funguje to.
5: Co to je?
7: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždy to je moje cesta.
7: Moje.
5: Koupil jsem ji.
9: A co ne, tady plnete?
7: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam.
5: Ale že jste to vy.
7: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
10: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Jo.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
7: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Teď hádám já. Je to daleko?
9: Celkem jo.
8: A už jsme tam někdy byli.
9: Mm-hmm.
8: Ale tudy jedeme prvně.
9: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
10: Nová Škoda Epic. S dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
11: Osmnáctka.
12: Očko tě zve do kina.
13: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
14: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
15: No, páni.
16: Existuje?
17: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
18: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
20: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
21: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
22: E-kondomy.
21: E-kondomy.cz

0: Lila.
1: Fialová.
2: Dáma ve fialové, proč fialová?
1: Proti ostatním čtyřem mě ze začátku nadchla nejméně.
2: Ostatní tě nadchli víc.
1: Určitě ano.
2: To je Sabrina, 37 let, z Okenheimu. Pojď mezi nás. Podívej se. Sabrinu si mohl přivázat na vodítko.
1: No to jsem mohl.
2: Sabrino, moc děkuji za spolupráci. Takže zase někdy ahoj.
3: Jan očekával naprosto otevřenou osobu, která je připravená na všechno. Bohužel nechápu, proč se mu líbí tmavší pleť, protože kdo by nechtěl sněhurku? Myslím, že kdybych došla okolo dál, dokázala bych ho ohromit, neunesl by to.
2: Milý Jane, zbývají nám ještě 4 dámy a teď se dostáváme.

0: Dáváme k další vzrušující části, a to k horním partiím. Milé dámy, ukažte nám své krásné horní části těla.
1: Ano, vidím tam některé hezké prvky.
0: Ke kterému boxu chceš jít jako první?
1: Nejdřív jdeme k modré, jo?
0: Modrá. Tvé přání je mi rozkazem. Proč modrá?
1: To nejsou pravá prsa.
0: Cože?
1: To tak z dálky typuju.
0: Myslíš, že jsou umělá?
1: Proto bych rád šel blíž, abych se přesvědčil.
0: Dámo v modrém, máš upravená prsa? Ne, líbí se ti?
1: No já mám rád přirozenost. Upřímně řečeno, byly by pro mě příliš velké a... objemné.
0: Tak pojďme zase po směru hodinových ručiček, červené.
1: Dvě krásná přírodní prsa.
0: Hodně blond vlasy.
1: Vidím, ano.
0: Vidím hada. Co by to mohlo znamenat, Jane?
1: No, hadi jsou samozřejmě také nebezpeční, ale já sám mám také vytetované dva hady.
0: Stojí ti bradavky? To je kvůli mně nebo kvůli holkám?
1: Tak to bude určitě holkama.
0: Jak podle. Dáma ve žluté. Moc hezký piercing bradavek.
1: Ano, mě také hned pozitivně oslovili. Přijde mi to pěkné.
0: Pojďme blíž.
1: Jsou trochu míň vidět bradavky, ale...
0: jsou hezké.
1: Vypadají podobné těm v červeném boxu.
0: A piercingy bradavek na prsou, líbí se ti nebo vadí? Máš s nimi nějaké zkušenosti?
1: No kde jinde by mohl mít člověk piercing bradavek?
0: Nevím, já jen... chtěl jsi mě jen poučovat?
1: Ne, jen se ptám.
0: Jsem prostá dívka z venkova, nic moc nevím. Řekl bych, že se vrátíme k dámě zelené.
1: Také krásné. Všechny mají štíhlá bříška, jsou sportovní. Moc pěkná, malá, přírodní prsa. Opravdu pěkná. Připadají mi tak přirozeně krásná. Stojí sebevědomě, rovně, nehrbí se a nestydí se.
0: Takže ne tak jako já?
1: Tady přece nejde o tebe.
0: Milý Jane, musíme učinit další těžké rozhodnutí, protože nám zbývají čtyři dámy. Která dáma musí odejít teď? Aha, jasně, jasně.
1: Myslím, že v tom mám jasno.
0: Dobře.
1: Modrý box. Čtyři ženy, tři jsou přírodní a jedna ne. Tím pádem jsem se rozhodl pro ty tři.
0: To je 31letá Eileen z Kolína nad Rýnem.
1: Taky jsem z Kolína, ahoj.
0: Děkuji pěkně, že se zúčastnila, ahoj.
2: Jan teď o něco přišel. Kdyby mě viděl celou, myslím, že by si vybral mě. Často slýchám, že mám hezké nohy, ale stejně mi to od něj přišlo milé. Muži si spíš myslí, že prsa mám moc hezká, zatím si nikdo nestěžoval. Jiný prostě mám větší.
0: Takže, milý Jane, je čas na hlavní bod našeho pořadu, a to na tváře. Milé dámy v boxech, uvidíte Jana poprvé a i my vás uvidíme poprvé. Tady jsou ty tváře. Takže, který box bys chtěl vidět jako první?
1: Pojďme rovnou k červené.
0: Dobře, s radostí. Proč červený box?
1: No tak nějak ty culíky, ty brýle, to srdíčko na krku, nějak mi přijde zajímavá. Rozhodně zajímavá.
0: Taky ti přijde trochu nezbedná?
1: No, každopádně bych řekl, že to všechno k sobě pasuje.
0: Celkový obrázek.
1: Ano, estetický.
0: Líbí?
1: Ano.
0: Dobrá, co říkáš dámě ve žlutém?
1: Také moc sympatický úsměv, má krásnou tvář. Celkový obrázek také zapadá do sebe.
0: A Jane, pokud si to ještě neviděl, ukážu ti něco. Zvedla bys trochu bradu malička?
1: Pojď se udělat.
0: Co to může

0: Znamená? Řekněme to. No neostýchej se, vysvětleme to.
1: Kluci bava, že má ráda na sobě sperma?
0: On řekl sperma.
1: No, když se tak ptáš.
0: Sperma.
1: Pojď se udělat.
0: No třeba...

0: Atraktivní, krásná. Co si myslíš o těch velkých, zářivých očích?
1: Kukadla jako zrcadla.
0: Září přes celý obličej. Možná i kvůli tobě.
1: Možná, možná.
0: Než se dostaneme ke zlatému hřebu, musíme se ještě rozloučit s jednou dámou, Janne. Věnuj mi chvilku a řekni mi, se kterou se musíme rozloučit teď.
1: Asi už vím.
0: Ano? Dobře.
1: Bohužel ten zelený box.
0: Zelený.
1: Utří tak sympatických žen, to bylo vážně těžké. Jsem na trochu drobnější, proto jsem se rozhodl pro tyhle dvě.
0: 36-letá Olga z Ebersbachu. Pojď k nám. Znáš to tam?
1: Ne.
0: Já myslel, že to zní přesvědčeně. Ebersbach.
1: Ne, já to ještě neslyšel. Ahoj, Jan, těší mě.
0: Všechno dobré.
2: Čau,
0: pozdravuj v Ebersbachu.
3: Jan určitě o něco přišel, protože by se na rande se mnou rozhodně dobře bavil. Na rande se mnou nikdy není nuda. Nikdy nedojdou témata, o kterých se dá mluvit, a navíc je to zatraceně zajímavé. A kdo ví, jak to dopadne? Myslím, že Jan si vybere žlutý box, protože ta uchazečka se nejvíc blíží jeho ideálu.
0: Takže, Jane, než se rozhodneme pro dvě finalistky, pošlu tě do zákulisí a požádám tě, aby ses také svlékl a pak se vrátil.
1: Tak zatím.
0: Počítáme minuty. Z pěti krásných žen zbyly dvě. Sebevědomá Lara má srdce ne v krku, ale na krku, zatímco jí rivalka Nika má piercing bradavek. Která z nich dobude Janovo srdce? Niko, Laro, jste finalistky. Která z vás myslíte, že uspěje? Máte na to názor?
3: No, chci říct, že jsme obě dost sexy a řekla bych i dost podobné typy.
0: Nebudu vás už déle napínat a řeknu. Vítej zpátky, milý Jane. Už je tady. Prosím, pojď ke mně, Jane. Vidíš, je tu asi 250 000 tetování všech tvarů a barev. Co si o tom myslíš?
3: Sexy, hezky velké.
0: Milý Jane, teď se musíš rozhodnout. Jen jedna kráska tě může doprovodit na rande.
1: To bude těžké, pořád jsou to dvě úžasné ženy.
0: Nika, Lara...
4: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
5: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
8: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče z bondinga.

0: Arctic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Jaho, ne, čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
8: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás.
11: Díky.
8: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
15: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
18: Teď já dám já. Je to daleko?
19: Celkem jo.
18: A už jsme tam někdy byli.
19: Mm-hmm.
18: Ale tudy jedeme prvně.
19: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
20: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
21: Red Bull vám dává křídla.
22: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
23: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
22: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
24: 18.
25: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
26: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen

0: den. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
2: Jen jedna kráska tě může doprovodit na rande.
3: To bude těžké, pořád jsou to dvě úžasné ženy.
4: Nika, Lara.
3: Beru Laru.
2: Dobře. Milá Niko, děkuji za účast a vše nejlepší. A možná někdy příště.
3: Moc děkuji. Možná se ještě uvidíme.
2: Vše dobré.
3: Děkuji ti.
5: Jsem trochu zklamaná, že si Jan nevybral mě, protože ho znám z jiných pořadů a myslím si, že je super sexy. Taky se mi moc líbí, co o sobě řekl, bylo to zajímavé. Rozhodně mám náladu na lásku. Jsem připravená pokračovat v randění a najít své štěstí. Jestli to s Larou nevyjde, jsem tady. Nezapomeň.
2: To je vysněný muž. Těšíte se na rande?
5: Rozhodně.
3: Moc se těším.
2: Doufám, že to bude hodně vzrušující. Vše nejlepší a doufám, že se brzy uvidíme.
3: Díky moc.
2: Tak se mějte, čau.
3: Rozhodně těžká volba. Nakonec to byly obě velmi sympatické ženy. V každém případě bych se bavil s oběma.
5: Je přesně můj typ, je hezký a vysoký a tetovaný. Má krásný obličej. Určitě to bude super. Máme dost společných zájmů.
3: Doufám, že na rande Laru poznám trochu lépe. Zjistit, co jí baví a tak. Uvidíme, jak to dopadne.
5: Před rande si neurčím žádné hranice ani pravidla. Může dojít k fyzickému kontaktu. No samozřejmě.
3: Takže když to s Larou nevyjde, najdu si jinou buchtu. Prostě si chci s Larou hezky, přátelsky a vtipně popovídat a jsem přístupný čemukoli.
5: Na rande jdu uvolněně, bez přemýšlení. Celkově mě opravdu oslovuje. Nechávám to na sobě úplně znát. To je fakt super. Potěšilo mě, že jsi vybral mě. Děkuju.
3: Tak, na zdraví.
5: Na zdraví, tajně jsem doufala, že se oblékneš tak sportovně.
3: Přijde ti to sportovní?
5: Ano, přijde.
3: No já vůbec neuvažoval, co máš na sobě, nebo ne?
5: Ne, já jo.
3: Ale myslím, že se to hodí k tomu, co jsem z tebe předtím viděl.
5: To je dobře, jde to skvěle. Je moc milý a úplně, no ne úplně, ale jiný, než bych si myslela.
3: Mám docela hlad, pokud chceš, můžeme spolu na jídlo.
5: To by bylo skvělé.
3: Sedneme někde v klidu a pak uvidíme, co přinese večer.
5: To zní dobře.
3: Tak jo.
5: Tak vyrazíme?
3: Z toho jsem měl vážně radost.
5: Já taky.
3: Teda já jsem ale hladovej. Takže si nejdřív dám něco k jídlu, doplním energii a pak se uvidí. Večer s Larou může ještě pokračovat.
2: Porande?
3: No, jsem rád, že Laru zase uvidím. Byl bych rád, kdybych ji znovu viděl i včera. Bohužel z toho nic nebylo. Dobré ráno.
5: Dobré.
3: Obejmeme se? Pak jsem doufal, že dostanu další zprávu na Instači nebo mobilu a pak si večer dám sklenku vína a uvidíme, jak se večer vydaří. Ale neobjevila se.
5: Nepřišla jsem. Co naděláme, no? Ne, už jsem se mu omluvila a řekla jsem, že si to setkání vynahradíme a... Co dál? To netuším. Stejně se ještě pořádně neznáme. Teda, trochu jsme se poznali. Myslím, že se každopádně... Máme rádi. Alespoň myslím.
3: Jo, každopádně.
5: Přesně.
2: Nikdy nemůžeme říct, jak se kyvadlo vychýlí, ale jedno mohu říct. Muže nebo ženu svých snů s největší pravděpodobností najdete v Naked Attraction.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
1: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem, přivítej OneUp.
7: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
8: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Umí to lítat?
11: Ne.
10: Máme to teď s sebou?
11: No jasně.
10: Zabírá to hodně místa?
11: Naopak, nabízí.
12: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
16: Jasně. Bezkontaktně.
15: No vida, funguje to.
16: Co to je?
15: Platební brána na poplatky za průjezd.
16: Vždy to je moje cesta.
15: Moje.
16: Koupil se mi.
17: A co ne, tady blbnete?
16: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
15: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
18: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
15: Jo.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Datart
0: nákupy.
17: Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
22: Hned tam jedu.
17: Datart.
23: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
25: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
26: Očko tě zve do kina.
27: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
28: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
29: No, páni.
28: Existuje?
30: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
31: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
32: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
33: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
34: E-kondomy.
33: E-kondomy. CZ.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
1: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
2: Krásný dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u nás ve studiu a dnes bych chtěla mluvit o jedné ne tak úplně důležité věci, ale o věci, která trápí spoustu z nás, a to jsou naše vlasy. A v určitém období, u žen je to třeba období menopauzy, přichází taková nepříjemná záležitost, a to je větší vypadávání a řídnutí vlasů. U mužů samozřejmě je stejný problém. Někdo se s tím popere, neřeší, ale je spousta z nás, kteří ten problém vnímáme trošičku jinak. A samozřejmě snažíme se různými produkty a preparáty a tento v podstatě proces nějak zvrátit nebo zastavit a dopřát zase naší hlavě to, co si zaslouží, to znamená prostě tu krásu, tu ozdobu, kterou se můžeme pyšnit. Je pravda, že samozřejmě stejný problém mají i muži, kdy začíná období, pakliže to samozřejmě nemají geneticky dané, kdy začínají trošičku řídnout, většinou to začíná na koutech, potom postupně dozadu. A samozřejmě jsou i muži, kteří to neúplně příjemně snáší, a všechno se to odráží v podstatě i na naší psychice. Já sama mám problém už v podstatě, dá se říct, od prvního porodu, kdy mi začaly řídnout vlasy. A postupem času, jak přišla i menopauza, tak samozřejmě to vypadávání nastalo nebo začalo být tak neúnosné, že jsem i potom musela přejít na mou už původní barvu, aby ten rozdíl nebyl tak viditelný, protože samozřejmě na tmavších vlasech je daleko více vidět, pakliže máte řidší vlasy. Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet produkt, který můžete vyzkoušet za chvilinku i vy, který jsem vám dnes přinesla a který vám může pomoci právě s tímto problémem, který trápí spoustu z nás. Ať už jsou to ženy v menopauze, ať už to jsou muži ve svých dnech, tak samozřejmě každý z vás může vyzkoušet tento produkt stejně tak jako já a zjistit, že mít takzvané ty dětské vlásky znovu na hlavě není zas tak úplně špatné, protože se objevují přesně v těch místech, které dřív zely prázdnotou. A to jen díky jedné jediné věci. Takže pokud jste zvědaví a pokud si myslíte, že máte stejný problém, jako jsem měla já, tak se připravte.
0: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
1: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí $1000. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc PowerGrowcom nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. PowerGrowcom si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
2: Trápí vás stejný problém? Vypadávání, řídnutí vlasů, plný hřeben pokaždé, když se češete? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Hřeben PowerGrow od Wellformu. Používá bezpečný laser, červené a modré světlo nízké intenzity pro stimulaci vlasů a jejich růstu. Hřeben PowerGrow využívá technologii původně objevenou vědci z NASA a prokazatelně pomáhající k růstu silnějších, hustších a zdravějších vlasů. Další výhody hřebene PowerGrow jsou, že ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst vlasů, zlepšuje krevní oběh a vyživuje a posiluje vlasy. Jak funguje funkce trojité generace hřebenu PowerGrow? 7 červených diod stimuluje nejhlubší části pokožky hlavy. 7 modrých diod regeneruje povrch vlasového folikulu. Vysoce přesné okno s laserovým paprskem vyživuje vlasové kořínky a pomáhá zahustit vlasové folikuly. A vibrační vlny konstantní rychlosti zvyšují průtok krve. Sada balení hřebenu PowerGrow obsahuje hřeben pro růst vlasů, masážní hřeben, sadu na manikúru, štětec a samozřejmě návod k použití. Hřeben PowerGrow je jako ta kouzelná hůlka, díky které se cítíte znovu mladí. Stejně snadné jako česání vlasů. Na snímcích můžete vidět uživatele před a po používání hřebene PowerGrow. Pokud vám vypadávání vlasů sebralo úsměv na tváři, náš hřeben PowerGrow vám ho může opět vrátit zpět. Takže, jak se říká, nakopnout své vlasové folikuly, které spí, tak zrovna teď je ten okamžik, kdybyste měli vzít do ruky telefon a začít objednávat, protože tenhle ten produkt, který vám teď dnes nabízím, je jedinečný a myslím si, že ten, kdo to nevyzkouší, přijde o hodně. Přijde o hodně, protože pokud vy máte stejný problém, řešíte neustále řídnutí, vypadávání vlasů, a špatnou kvalitu vlasů, protože samozřejmě nejen, že podporuje ty vlasové folikuly a probouzí je více k životu, ale samozřejmě tím, jak podporuje také pokožku hlavy, tak tím pomáhá i zdravějšímu růstu vlasů. Takže teď je ten okamžik, kdybyste měli objednávat. Omezené množství máme, takže přátelé, pospěšte si, abyste nepřišli u tuhletu jedinečnou nabídku, kterou dnešním dnem přináším. Jak se říká, každý má takový ten svůj černý box, černou krabičku, letadla jí mají také, no vy můžete mít tu svoji. Takže v tuhletu chvíli máte možnost využít jedinečnou šanci pro to, aby váš úsměv byl zpět na tváři a ne proto, že se něčím budete bavit, ale protože se opět budete cítit dobře, budete se cítit krásně, nejenom ženy, ale i pánové. A já si myslím, že i vy využijete tuhletu skvělou nabídku, protože pokud vás strápí právě ty vaše kouty a nebo vzadu takzvané takovéto kolečko, které občas se prostě mužům objeví a nechcete vyloženě jít sednout si k holiči, aby vám vzal celou hlavu, tak i vy můžete večer třeba při televizi využít tenhle ten skvělý přístroj.
0: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
1: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ustří silnější a zdravější vlasy.
2: Tak přátelé, a teď se podíváme, cože to je v té naší černé krabičce. Takže podívejte se, tohle vám přijde, pakliže si objednáte tento náš úžasný produkt. Takže podíváme se samozřejmě zblízka na každou jednu věc. Tak co se týká speciálního hřebenu, tak ten vypadá přesně takhle, podívejte se. Podívejte se. Naprosto jednoduché. K němu se ještě vrátíme, ale teď vám ukážu zbytek. Máme tady samozřejmě i speciální masážní hřebínek, který je úžasný v tom, že si můžete v podstatě před užíváním tohoto hřebenu trošičku více prokrvit právě tu pokožku hlavy a máme to ve dvou velikostech. Jedna je taková řidší s většími čuplíčky, řekněme tomu, a druhá je s menšími. To, která vám bude více vyhovovat, můžete využít. No a v neposlední řadě, nesmíme zapomenout, také na úžasnou cestovní manikuru, ačkoliv cestovní, já si myslím, že mít tohleto doma by měl každý. Úplně. Podívejte se, co je uvnitř. Nejen klasická manikura, ale máme tady žiletky, máme tady holítko, máme tady zrcátko, nůžky, máme tady pinzetu, dokonce tady máme pilník, který se otevírá, malý hřebínek, nůžky. No a přátelé, jelikož je to cestovní manikura, tak máme i cestovní kartáček na zuby. Takže pokud cestujete, můžete využít, pokud necestujete, máte doma kompletní manikúru, krásně, takhle se vším všudy, krásném balení. Můžete i někoho obdarovat. Takže to je v podstatě celý set, který je uvnitř tohoto balení. No a já se teď vrátím v podstatě k hřebenu. A celý tento koncept je v podstatě na tom, že vám pomáhá znovu opět nastartovat ty spící vlasové folikuly, které tam máte, a pomáhá jim opět v růstu. Pomáhá speciálními světly a také vibrací. Zapínání je naprosto jednoduché a už svítíme. A v podstatě takhle jednoduše můžete užívat každý den, třeba u televize, budete večer koukat na televizi, a v podstatě můžete tímto způsobem pomáhat právě růstu vašich vlasových folikul. Další věc, kterou můžete, je odendat tento nástavec a v podstatě používat to bez něj právě na vibrace. Vibrace se zapínají na straně, naprosto tiché, ani u televize to nevadí, a můžete opět provádět masáž celé hlavy. Je to velice příjemné, musím říct, že už jenom to užívání je velmi příjemné, a pakliže se rozhodnete opět nasadit nástavec, takhle jednoduše vypnout a to je celé. Takže myslím si, že denně, já teda musím říct, že většinou to praktikuji večer, já se přiznám, před spaním. Je to příjemné, příjemně to promasíruje, tak nějak uvolní to i v podstatě mě. A dokonce to používám právě, když mám trošičku bolesti hlavy. Většinou je mám při změně počasí, a to asi většina z nás od určitého věku, tak i tehdy sáhnu tedy po powergombu, protože v tu chvíli je to opravdu něco, co vám uleví. A používám ho, já se přiznám, že ho používám tedy bez nástavce a používám pouze na prohřátí, pro masírování a s vibracemi. Takže to je to, jak já užívám, jak já používám tenhle ten úžasný hřeben, a já si myslím, že i vy ho budete používat stejně rádi a stejně často v okamžiku, kdy zjistíte, jak úžasně funguje. Takže pokud jste se rozhodli, nebo ještě jste nebyli rozhodnuti v tuto chvíli, tak teď doufám, že jsem vás přesvědčila, abyste sáhli po telefonu a objednali si i vy domů tenhle ten úžasný hřeben. Takže přátelé, pokud i vás trápí vypadávání vlasů, řídnutí vlasů, špatná kvalita vlasů a vůbec špatný pocit z toho, že máte tyhle ty problémy, teď je ten okamžik to změnit, protože i vy si můžete zakoupit tenhle náš úžasný hřeben Power Grow. A v tuto chvíli i vy můžete říct pápa těmhle těm problémům. Takže pokud i vaše vlasové folikuly spí a dělají, že tam nejsou, tak právě teď je čas na to je probudit znovu k životu. A věřte mi, že si zvyknete používat ho denodenně, stejně tak, jako to dělám já. A zvyknete si na to s radostí v okamžiku, kdy zjistíte, že vám opět rostou takové ty dětské vlásky v místech, které dříve zely prázdnotou. Takže přátelé, pospěšte si, protože jedinečná nabídka se neodmítá. Máme omezené množství, takže je možné, že pokud si nepospíšíte, ne na každého se může dostat. A myslím si, že cena je naprosto bezkonkurenční. Pospěšte, v tuhletu chvíli dostávám pokyny z režie, že opravdu čísla ubývají, počet možností se snižuje, takže buďte to i vy, kdo si domů nechá doručit tenhle ten úžasný box, černou krabičku, říkejme tomu třeba tak, a v ní tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. Pospěšte si, protože poslední šanci máte právě v tuto chvíli. Nevždy přicházím s nabídkou, nevždy přicházím s šancí zakoupit skvělý produkt, a pokud ta šance je právě teď a právě tady, tak ji využijte. Hřeben Power Grow může být i pro vás skvělým řešením a opět vracením úsměvu na vaši tvář.
0: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
1: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu.

tu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu

0: technika v dlaně. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc PowerGrowcom nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. PowerGrowcom si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
1: Takže přátelé, já si myslím, že v tuhle tu chvíli už jste dostali úplně všechny informace, všechny pro, a teď jsem chtěla říct i proti, ale v podstatě proti jste nedostali žádný. Takže jenom pozitiva. Dámy, a pokud i vás opravdu trápí tyto problémy, někdy tyto problémy přichází a v období, kdy v období porodu nebo v období, kdy jsme porodili, tyhle ty problémy občas opravdu se stávají každému z nás. Někdy ty problémy přichází právě s menopauzou, což v podstatě dá se říct, že oba tyto příklady se staly konkrétně mně, takže teď budu hovořit sama za sebe a musím říct, že v období menopauzy nebo když ta menopauza právě přišla, tak to vypadávání se ještě znásobilo, musím říct. Nejen začaly velice rychle řídnout ty vlasy a právě i v těch okolních místech, jako jsou kouty. A u těch tmavších vlasů je opravdu problém, že to prosvětlení nebo ta místa, kde už ty vlasy nejsou, jde opravdu hodně vidět a pokožka prosvítá. Takže je to opravdu velmi nepříjemné pro nás, pro ženy, protože přece jenom, jak se říká, vlasy jsou taková koruna ženy. A v okamžiku, kdy tu korunu ztrácíme, tak samozřejmě trošičku to i vnímáme my vnitřně, necítíme se ve své kůži. Ale tyto problémy nemají jenom ženy, tyto problémy a pocity mají i muži. A i oni mají šanci to změnit. Takže pokud i vy máte ty spící vlasové folikuly kdekoliv, tak tohle vám je 100% najde a probudí. Takže přátelé, pospěšte si, protože v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Myslím si, že za bezkonkurenční cenu, když se podíváte na trhu, za kolik se prodávají podobné přístroje, anebo za kolik nabízejí podobné procedury různé kliniky, tak zjistíte, že ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde a nejsou bohužel dostupné pro všechny. Vy můžete mít takovou malou vlasovou kliniku doslova ve svém obýváku, nebo v ložnici, nebo v koupelně. V podstatě kdekoliv, kde se rozhodnete, právě ty vaše vlasové folikuly probouzet. Takže přátelé, pospěšte si, máte jedinečnou šanci v tuhleto chvíli získat i vy vaši malou vlasovou kliniku domů a to přímo v tomto malém, úžasném hřebenu PowerGrow. Pospěšte si, ať nepromarníte šanci, kterou máte právě teď, protože může být poslední. Takže přátelé, ještě si připomeneme, co všechno obdržíte, pokud si zakoupíte náš hřeben PowerGrow. Tak nejen, že dostanete samozřejmě tenhle ten úžasný hřeben, který obsahuje i nástavec, který můžete samozřejmě oddělit a používat ho bez nástavce, pouze na vibrační metodu, ale získáváte také speciální masážní kartáč. Takhle jednoduše se používá a v podstatě můžete si promasírovat právě pokožku hlavy a lépe prokrvit.

upravit. Já to používám před kartáčem, protože lépe prokrvená pokožka propustí více toho úžasného světla. Tak, také získáváte masážní kartáč. Taková cestovní černá krabička, která obsahuje holítka. Nůžtičky, malý řebínek, klasické nůžky a samozřejmě i cestovní kartáček. Takže takhle krásně můžete vycestovat. Myslím si, že je to naprosto skvělá věc, když to máte všechno takhle pohromadě. No a tohle celé vám přijde v jednom balení a můžete to využívat nejen na cesty, ale samozřejmě i na doma. Já se přiznám, že co se týká masážního kartáčku, tak ho používám i během dne, třeba k učtení, nebo když jen tak odpočívám, protože je to strašně příjemné a musím říct, že to promasírovávání pomáhá právě uvolnit, pokud máte nějakou bolest hlavy. Takže celý tento set může být váš. Objednávejte. Takže přátelé, definitivně poslední šance pro vás získat tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. A víte, co je na tom úplně asi to nejlepší? Že ho v podstatě můžete využít úplně kdykoliv, protože svým rozměrem a tím, že je bezdrátový, tak se vejde do každé kabelky a vy můžete tenhle ten úžasný přístroj používat v podstatě kdekoliv, třeba i v práci, v kanceláři, kdekoliv vás napadne, prostě zapnete a začnete svoji vlasovou kliniku přesně v okamžiku, kdy vy budete chtít. No a za bezkonkurenční cenu. Takže přátelé, poslední šance pro vás, pokud i vy chcete, opravdu počet není neomezený. Máme omezený počet těchto úžasných hřebenů, takže pospěšte si, ať i vy se stanete majitelem tohoto úžasného produktu a i vy se můžete začít cítit opět, jak se říká, ve formě, protože vás nebude trápit problém s řídnutím nebo s vypadáváním vlasů, pakliže ty vaše vlasové folikuly pouze spí a nejsou probuzeny, tak věřte mi, že tenhle vlasový detektor je najde, probudí opět k životu a nejenom to, ale i ty původní vaše vlasy, které máte, vám tak dokáže v podstatě tou svojí péčí doslova a do písmena, já to řeknu, nakopnout, že kvalita vašich vlasů bude opravdu někde jinde. Takže přátelé, teď je ten čas, vidíte? Pospěšte si, vemte do ruky telefon a objednávejte poslední kousky, které tady máme pro vás, protože máte jedinečnou příležitost získat náš hřeben Power Grow.

A dámy a pánové, teď právě už je čas na naši fantastickou promo nabídku. Už dávno se zjistilo, jaký účinek tedy hadí jed může mít na naši pokožku. Opravdu. A protože je to velká síla, tak dnes jsme se rozhodli, že do naší promo nabídky zařadíme tento profesionální, naprosto revoluční krém, který byl vynalezen speciálně proti tedy stárnutí, to znamená zpomalení času, a fantasticky funguje proti vrázkám. Je to francouzská inovace. Je to opravdu klinický výzkum, který za touto značkou stojí, a samozřejmě vy se všechno důležité dovíte, jak báječně funguje a co tedy stojí za tou jeho vzácnou formulí. Dámy a pánové, čas je něco, co samozřejmě se projevuje na každém z nás. U někoho to začíná rychleji, u někoho později, ale postupem času se naše vrásky stávají i trvalými a začnou se prohlubovat. To znamená, obočí poklesává, začnou se objevat takzvané zajíčkové linie, také linie čela, samozřejmě vrásky kolem očí, takzvané vraní nožky, to jsou ty výrazné vrásky, které od očí nám už potom scházejí až ke tvářím, slzné žlábky, nasolabiální rýhy, to jsou ty rýhy kolem nosu, zvláště když se usmíváme, samozřejmě, a proč bychom se neusmívali, no a svislé vrásky kolem našich rtů nad horním rtem, tam se taky stopy času projevují, takzvaná zamračená ústa, duševní záhyb, to je pod spodním rtem, nad bradou, tedy ten záhyb, který také časem se prohloubí a zvýrazní, loutkové linky a taky na krku. Tady všude, tedy ten opravdu ty přibývající roky se projevují. No a přátelé, takto bychom si graficky mohli podívat, jak se to ukazuje na struktuře pleti. Proces stárnutí, co se týče kolagenu, fibroblastu a elastinu. Ty nejdůležitější proteiny a složky, které vlastně naši pleti jakoby drží pohromadě a její strukturu. Takže vidíme, když je pokožka mladá, to je vlevo obrázek, tak tam vidíme, že všechno je přesně tak, jak má, všechno drží, všechno je pevné. Ale co se stane s ubývajícím kolagenem, s tím, že si naše tělo už nedokáže ho vyprodukovat tolik, kolik potřebuje. Elastin už nemá takovou sílu. Všechno se rozpadá, hroutí, celá pokožka začne vadnout a pochopitelně se to i v našem obličeji, na našem krku, i v dekoltu začne projevovat. Přátelé, toto je naprosto fantastický omlazující krém na obličeji. Právě s extraktem hadího jedu, je 50 ml a je tedy z vysoce oceňovanou technologií Synake. To znamená, že to je neinvazivní, bezbolestné řešení, které přináší podobný efekt jako třeba léčba či ošetření botoxem. A přátelé, když to jde bezbolestně, tak samozřejmě to jsou první produkty, po kterých bychom měli sáhnout. A v čem je tedy síla hadího jedu? Hadí jed je založen na polypeptidu a ten se nachází v jedu zmije chrámové z rodu chřestýšovců. A právě tento jed má skvělý účinek proti vrázkám. Klinické testy, které stojí za touto značkou, prokázaly, že je schopen redukovat mimické vrázky a zjemňovat i ty hlubší. Byl testován ve studii, která trvala přesně 28 dní, doporučilo se tedy náhodně vybraným testujícím, aby nanášeli tento krém dvakrát denně, takže vždycky ráno a večer. No a ty výsledky, které přišly po těch 28 dnech, byly naprosto revoluční. Čili tento krém redukuje vrásky, jemné mimické linky, ale také pokožku revitalizuje a úžasně obnovuje, rozjasňuje a
sjednocuje tón pleti, přináší hlubokou hydrataci až do hloubky, do struktury kůže. Lze použít jako denní, ale i noční krém a je uspůsoben pro všechny typy pokožky, což je, si myslím, senzační zpráva. A jak tedy tento pleťový krém s hadím jedem pomáhá redukovat vrásky? Podívejte se, tím, že samozřejmě se rádi usmíváme, často se potřebujeme soustředit na práci, takže se začneme mračit. Tady vidíme, že každodenní výrazy obličeje znovu a znovu tedy stahují a uvolňují svaly obličeje, což vytváří takzvané kožní záhyby, čili tedy ty rýhy, vrásky. A postupem času ten opakovaný pohyb je pochopitelně čím dál více zviditelňuje. No a právě tedy peptid Synake pomáhá krásně uvolnit vzhled. Tedy úžasně ty svaly a pokožka se smršťuje, vypíná, no a každodenní výrazy obličeje znovu a znovu stahují svaly obličeje a tento krém tedy přispívá v celkovém efektu k naprosto hladší pleti a méně vráskám. To znamená, že každodenní výrazy obličeje znovu a znovu stahují svaly obličeje, ale díky tomuto krému se tedy můžete usmívat klidně od rána do večera. A ještě, co se mi moc líbí, je jeho velmi, velmi příjemná vůně. Takže kromě síly hadího jedu, který má silný efekt a funguje skvěle proti vráskám, máte tu i fantastické bambucké máslo, které právě dopřeje úžasnou regeneraci. Samozřejmě nesmí chybět zmiňovaný kolagen, ten nejdůležitější vlastně stavební protein. Elastin pro pružnost pokožky, omlazující faktor, složka Q10, samozřejmě v mnoha luxusních krémech právě tady koenzym Q10 najdete. No a retinol, který stojí za fantastickou hydratací, také velice často jen v těch nejluxusnějších krémech. Pyžmová růže a aloe vera se svými úžasnými sklidňujícími účinky, které jsou známé už od pradávna. Takže to je síla tohoto krému, to jsou jeho vzácné složky, za kterými stojí tedy dlouhodobá klinická studie. No a především tedy Synake, syntetický peptid vyvinutý ve Švýcarsku, který je právě inspirován jedem z myje chrámové, o kterém jsme si před chviličkou říkali, čili bezpečně napodobuje svalově relaxační účinky jedu, čili podobný efekt, jako má botox, a díky tomu tedy pomáhá vyhlazovat mimické vrásky a redukovat jejich hloubku. A když tento krém budete používat pravidelně, tak během několika týdnů opravdu dokáže zredukovat vrásky až o 40%, čímž zanechává vaši pleť hladší, výrazně mladší a také zářivou. No a tady ještě jednou se vraťme k retinolu. Je to čistá aktivní forma vitamínu A a je vůbec považován za jednu z nejúčinnějších složek proti stárnutí v péči o pleť, protože stimuluje i samotnou produkci kolagenu. Víme, že už po 20. roce kolagen v našem těle začne pomaličku ubývat. No a díky tomu tedy retinol urychlí obnovu buněk, zredukuje vrásky, zjemní texturu pleti a dokonce pomáhá fantasticky i proti silnému akné nebo stále více se objevujícím stařeckým skvrnám. Takže přátelé, to je absolutně úžasná záležitost, luxusní záležitost, kterou většinou samozřejmě slavné hvězdy k dispozici mají, ale my běžně ne, a nebo za ně musíme platit obrovské částky, takže díky tomu spousta z nás si to třeba dopřávat nemůže. No a kolagen, který je také součástí tohoto krému, je tedy nejhojnější strukturální protein v celém lidském těle. Nenachází se samozřejmě jenom v kůži, ale také v kostech, kloubech a šlachách. Funguje jako důležité, mohli bychom říct, lepidlo, které tedy celé pokožce dodává pevnost, elasticitu a podporuje celou její strukturu. V kosmetice se používá samozřejmě především jako hydratační a omlazující složka, ať už tedy v krémech, sérech nebo maskách pro zvýšení hydratace pleti, zlepšení její pružnosti a snížení výskytu vrásek.
No a přátelé, elastin, to je ten, který tedy pokud začne ubývat naší pleti, tak právě začne jakoby chřadnout. No a už tedy čím dál více vrásek, nejdříve kolem očí a pak postupem času i všude jinde se začne projevovat. Je to vysoce elastický strukturní protein, který se nachází v pojivových tkáních a který umožňuje pokožce, dokonce i plícím, cévám, aby se roztahovaly a zase se vracely do původního stavu. V kosmetice pochopitelně tuto složku používáme jako hydratační a omlazující a často se získává také z mořských zdrojů, například ryb a nebo tedy jeho syntetizovaná verze pro zlepšení pevnosti, hydratace a textury pokožky. A nechybí také důležitá kyselina hyaluronová. To je opravdu největší síla. Je to přírodní gelovitá polysacharidová molekula, která se nachází v našem těle a má vynikající schopnost vázat vodu, protože dokáže navázat až tisícinásobek své vlastní hmotnosti, čímž samozřejmě zajistí perfektní hloubkovou hydrataci a přispívá tím i k elasticitě naší pokožky. No a aloe vera, to je známá rostlina, často mnoho z nás ji i pěstuje doma. Je to sukulent známý svými tlustými, dužnatými, zelenými listy, které zadržují vodu a obsahují sklidňující gel. Je také hojivá, protizánětlivá a má skvělé hydratační vlastnosti. Bambucké máslo je zase bohaté na živiny, slonovinově zbarvený tuk, no a používá se primárně jako přírodní hydratační krém v péči o pleť a při pokojové teplotě je pevnější při kontaktu s pokožkou, ale krásně taje. Proto tedy fantastická struktura i tohoto krému. No a pyžmová růže, to je pochopitelně nejenom krásná vůně, ale také antioxidanty, které výtažky z této růže v sobě nesou. A zmiňovaný

Koenzym Q10, který je přirozeně produkovaný antioxidant, který fantasticky zvyšuje elasticitu pokožky a chrání také před poškozením vlivy prostředí. Takže dámy a pánové, spokojené recenze 62 let je Aně. Samozřejmě nikdo by to vůbec netypoval, protože už začala používat krém a říkala, že její pleť je hladší, hydratovanější a že skutečně ho využívala dvakrát denně. Tak, jak je na začátku určitě doporučeno, aby ten efekt přišel dříve. A po několika týdnech, opravdu do těch 28 dní, jak byl ten výzkum, byla její pleť jemnější, méně suchá a také krásně jemná. No a jemné vrásky kolem úst a očí vypadaly méně znatelné a pleť byla naprosto svěží. Sofie, které tedy je 48, taky září, jako by jí bylo spíš 38, bohatší krém, který pořád působí elegantně. Líbí se mi, že složení obsahuje právě Synake, tedy ten efekt hadího jedu, ten polypeptid, kolagen, kyselinu hyaluronovou a retinol, protože působí vyživujícím dojmem, aniž by to bylo příliš těžké a moje pleť ráno vypadá odpočatější. Stala se snadnou součástí mé každodenní péče o pleť. No a i Marie 52. Přátelé, kdo by jí to typoval, tento věk? Protože i Marie říká, že krém je úžasný pro zralou i suchou pleť. Často prý její pokožka vypadala unaveně a suše. No ale tento krém jí pomohl dodat pružnější, upravenější vzhled, který využívala zvláště v chladnějších měsících. No a všimla si brzy, že obličej při pravidelném používání vypadal hladší, jasnější a zkrátka dobře, že zářila. A tady už máme fotografie dámy, která se zúčastnila toho výzkumu a která jasně tedy je vidět, jak skvělé účinky tento krém s hadím jedem tedy má a přináší. A co všechno dokáže, aniž byste chodili na nějaké drastické, bolestivé zákroky a milí přátelé, i zásahy botoxem. A podívejte se, není to jenom o dámách. Milí pánové, samozřejmě i vy třeba s tím časem trošku bojujete a přáli byste si, abyste vypadali o pár let mladší, no tak vyzkoušejte tento úžasný krém, protože za chviličku budete mít možnost za pár dní, už ho můžete mít doma. Ať už vám je tedy 30 nebo 60, budete zářit, speciální dárek. A věřte nebo nevěřte, ale je to od stejné značky se stejnými složkami. Profesionální sérum, přátelé. Úžasné sérum, tedy s pumpičkovým uzávěrem, tak, abyste si jej zbytečně brzy nevyplýtvali, protože není potřeba velké množství. A toto už je opravdu takový ten luxusní produkt, který ještě by stál o pár korun více než tento krém. A ten si získáváte jako dárek. Takže fantastická péče o vaši pleť opět, pokud chcete zesílit účinek. A začínáte s touto úžasnou kosmetikou. Tak přátelé, dámy a pánové, toto je tedy 30 ml sérum krema, tedy 50 ml. No a můžete tedy takto podpořit naprosto regeneraci vaší pleti, krásnou regeneraci. No a podívejte se, jak jsem říkala, stačí opět kapinka, jenom už teď po nanesení krému se mi pleť krásně blízká, jemně všechno hned se vsakuje. Tady toto sérum má opravdu takovou strukturu hutnější, tak bych to řekla správně, ale ten efekt je okamžitý. Podívejte se, když si srovnáme moje ruce, jak tato, kde jsem tedy nanesla tyto úžasné inovativní krémy, tak jak se úplně třpití a blízká. To je ta svěžest. To získáte hned. A vrásky začnou ubývat. Nejradši bych teď si nanesla i na obličej. No a dámy a pánové, teď už budete mít dokonalou pleť. Vy všichni, kdo si teď zavoláte o tuto nabídku, získáváte sérum, ale to není všechno. Protože já tu mám i neviditelný klenot. Je to tak. Já tu mám ještě senzační záležitost a to pro dámy. A milé dámy, je to fantastický, svěží, úžasný parfém od holandské značky Real Time. Je to 100 ml parfém. Jmenuje se Tropic

koktejl, tropický koktejl. A přátelé, je to úžasné ovoce, jako je marakuja, jako jsou maliny, ale jsou to také nádherné květiny, jako fialky a květy jasmínu. No a v základu naprosto tady fantastické cedrové dřevo, květ pomerančovníku a bílé pyžmo. Takže přátelé, já si myslím, že to je absolutní luxus. Teď si představte, že jsme nějaké luxusní parfumérii a představte si, že k vám dáma, která tedy pomáhá klientkám si vybrat, přijde k vám a do ruky vám dá takovéto luxusní sérum a takovýto parfém a řekne vám, že to je dárek. Že jste třeba, já nevím, s tou zákaznicí a že jste si získali takovýto dárek, to se tady děje. Ale to platí pro všechny z vás, kdo se dovoláte. Takže přátelé, to jsou senzační, naprosto úžasné dárky, naprosto šokující, obrovské překvapení, protože nejenom, že budete skvěle pečovat o vaši pleť, ale ještě každý den budete mít k dispozici tuto úžasnou, svěží, luxusní, krásnou vůni, která je opravdu ovocno-květinová, no a je naprosto nádherná. Citronový olej, lístky fialek, maliny a marakuja, to jsou svrchní tóny v srdci. Květ jasmínu a v základu cedrové dřevo, květ pomerančovníku a bílé pyžmo. Ale všechno je to o síle, tedy polypeptidu, který simuluje ty účinky hadího jedu. To znamená, že fantasticky pomáhá tedy tomu, aby se zjemněly naše vrásky, aby pleť byla zářivá a to bez make-upu, přátelé. Takže naprosto fantastická záležitost. No a přátelé, nejenom, že jsme vám ve stejné kvalitě přidali ještě úžasné sérum, ale ještě prémiový parfém jako dárek. Přátelé, dámy a pánové, tak pokud tady nebude vyprodáno, tak bych se velice, velice divila, protože takováto šance, opravdu takováto nabídka tu vůbec ještě nebyla, takže množství nám ubývá. Dámy a pánové, dostáváme se daleko, daleko. Pojďme se podívat, co vám právě náš úžasný dárek o tento sérum přináší. Omlazení, výživu, takzvaný botoxový, naprosto rychlý a omlazující účinek, kombinace aktivních složek. I toto sérum pochopitelně je vhodné pro muže i ženy jakéhokoliv typu pleti. Podívejte se opět na grafu, jak funguje ten takzvaný botoxový efekt séra, tedy s polypeptidem, simulujícím účinky hadího jedu. Takže po nějakém čase opět struktura pleti opravdu zhroucená, více a více vrásek, ale když použijete sérum s technologií Cynake, naprosto bezbolestně tedy dopřejete vaší pleti, aby krásně byla vypnutá, aby zářila a aby opravdu i vaše vrásky, ty nejjemnější, začaly úplně mizet a ty, které už byly opravdu hluboké a byly to takové ty rýhy, tak aby se viditelně zjemnili. No a přátelé, i v tomto séru máte všechny ty složky, o kterých tu byla řeč, to znamená bambucké máslo, avokádový olej, elastin, koenzym Q10, retinol, pyžmová růže, aloe vera, kyselina hyaluronová a pochopitelně největší síla tedy hadího jedu tohoto polypeptidu. Takže přátelé, zahrnuje všechny potřeby vaší pleti a opravdu stačí 28 dní, když je budete používat a krásně se to projeví. Uvidíte to vy, všimne si toho vaše okolí, pojďte si toho využít, protože zájem je obrovský a ty dárky jsou neskutečné. 899 korun, jenom toto sérum, jenom tento krém, to jsou záležitosti tisíců mnohdy a parfém 2 až 3 tisíce korun můžou stát tedy samozřejmě takových oblíbených značek, jako je právě holandská značka Real Time. A tropický koktejl je fantastická svěží vůně, kde navíc i ty ingredience jsou velice zajímavé a velmi specifické. A teď se nám maličko uvolnily linky, ale už se chýlíme ke konci s nabídkou

posledních 15 možností. Toto všechno. Je to tak, přátelé. Já vím, že že to je skutečně naprosto fantastická příležitost. No a máme tu senzační krém. To je vlastně jediné, za co, přátelé, stačí tedy zaplatit 899 korun. A vy si je získáváte plus 30 ml sérum, plus 100 ml prémiový parfém Tropický koktejl. Takže to všechno máte k dispozici za stejnou částku. Revoluční nová formule. Naprosto senzační krém proti stárnutí. Ověřená unikátní inovativní technologie Synake. Napodobuje právě tedy ten peptid, který simuluje účinky hadího jedu zmije chrámové. Tak napodobuje účinek botoxu. To znamená, že dámy, pánové, nikam se neobjednávejte. Za nic neplaťte další tisíce a tisíce. Museli byste to po čase znovu opakovat. Není to nic příjemného, jak vím od svých blízkých. A přátelé, nemáte to zapotřebí. Zkuste něco, co funguje bezbolestně a stejně. A ten efekt si udržíte dlouhodobě. Podívejte se na ten rozdíl. Stařecké skvrny, vrásky, tón pleti, který vidíte, že paní měla smíšenou pleť. Podívejte se, jak krásně vypadá, jako kdyby měla nanesený nějaký make-up. Ne, to je účinek tohoto úžasného krému. Podívejte se, tady opět kolem úst vrásky, některé úplně vymizely, takové ty hlubší se tak výrazně zjemnily. Zase tady máme pocit, že tato dáma je před nanesením make-upu a po nanesení make-upu. Tak to skvěle. Tento krém dokáže účinkovat, aniž byste nějaký make-up ještě nanesli. Ale pochopitelně můžete, pokud ho budete používat jenom přes den, bude to samozřejmě základ, podklad pod make-up. Podívejte se vy, pánové, jak skvěle vám může prospět. A nezískáváte jenom krém, ale i sérum. To znamená, dopřejte si takovou absolutně vitaminovou bombu. Podpořte vaši pokožku tak, aby opravdu měla všechno důležité, co potřebuje pro svůj růst, pro svou pevnou strukturu, po svůj sjednocený tón pleti a samozřejmě i vám ty roky opticky začnou velice výrazně ubývat. Podívejte se, já si myslím, že všechny se budete usmívat a opravdu si to dopřejte, protože to lze. A když to lze a když opravdu tyto složky jsou na základě samozřejmě toho, co nabízí příroda. My jsme se inspirovali tedy tím krásnými účinky, které přináší ať už tedy ten výtažek, který samozřejmě je tím úžasným peptidem, který právě za tou technologií Synake bezbolestné řešení, podobný efekt, jako přináší botox. No a vy už nebudete muset se nikam objednávat na takové zákroky, budete muset to vydržet, protože samozřejmě toto ošetření je radost, je příjemné. Já neustále, mě tady pořád svítí celá ruka, jak jsem tu nanesla, vyzkoušela jsem jak krém, tak sérum. Krásně to voní, jemňounce, aloe vera, pyžmová růže, úžasné ingredience, které navíc přináší i antioxidanty a které ještě přináší sklidnění pokožce jakéhokoliv typu. Doporučené produkty, které skvěle fungují proti silnému akné, proti citlivé pokožce, proti stařeckým skvrnám, vráskám a právě proti stárnutí byla vynalezena tato revoluční nová formule a tento úžasný krém a toto fantastické sérum. Fantastické sérum je dárkem. Prémiový parfém. Absolutně úžasná svěží vůně úchvatného ovoce, jako jsou maliny a marakuja, citronový olej, který tu svěžest také podpoří, listy fialek, květy jasmínu, nádherné cedrové dřevo, květ pomerančovníku, to všechno v této vůni najdete. No a kdyby náhodou to nebyl, jak se říká, váš šálek kávy, není nic nežšího, než jej znovu zabalit a zase věnovat a třeba pod stromeček nebo k narozeninám a bude z toho další velmi úžasná radost. Přátelé, to všechno, o čem tu mluvím,
získáváte za 899 korun. To je naprostá senzace. To je něco, co to opravdu ještě nebylo. A musím říci, že se vůbec nedivím tomu, kde jsme teď. Kde jsme teď z toho původního množství na posledních 5 šancích, ale sireny nám houkají. Máme to zase to ale. Blíží se konec našeho vysílání, blíží se konec této promo příležitosti. Poslední 3 minuty a za chviličku nám odstartují. A dámy a pánové, to znamená, že to jsou poslední 3 minutky na promo příležitost na tuto fantastickou francouzskou inovaci. Naprosto prestižní tedy krém, který má 50 ml, je tedy ve skleničce a pochopitelně, aby všechny živiny v něm byly stále uchovávány, až než vypotřebujete tu poslední kapičku. No a přátelé, i toto sérum, které ještě celý účinek a ten efekt, abyste to v zrcadle viděli i co nejdříve, tak pochopitelně tedy toto sérum, ale co je to nejlepší, za něho si vůbec nic nepřiplácíte, nemusíte si ho kupovat zvlášť, nemáte tu těžkou volbu, pro který z těchto produktů se rozhodnout. Oba dva tyto produkty jsou pochopitelně na trhu za několikanásobně vyšší částky. Takže přátelé, to, že my jsme vám toto sérum přidali jako dárek a že tento krém je za pouhých 899 korun, je naprosto skvělé a věřím, že si toho opravdu využijete všichni a můžete opravdu si opět dělat zásoby na fantastické dárky. A ještě jsme to, jak se říká, korunovali a uzavřeli naprosto s toho úžasným neviditelným klenotem v podobě tedy tropického koktejlu, jak pojmenovala holandská značka Real Time, tento prémiový parfém. Je to 100 ml, všechno opět sladěno, včetně flakonky, a to je také produkt, za který nepřiplácíte ani korunku navíc. Takže dámy a pánové, a ani euro navíc, samozřejmě pro vás, kdo nás dnes sledujete ze Slovenska a kdo nám voláte třeba právě odtud. 1 minutka, pár vteřin k tomu. Přátelé, dámy a pánové, bylo to naprosto úžasné vysílání, takže určitě neváhejte a připojte se k nám, i když jste třeba až teď v těch posledních minutkách se tedy naladili na Klenot TV, stále ještě tu máte tuto fantastickou inovativní formuly a tyto jedinečné produkty, které dokáží fungovat po tedy pár týdnech používání a opravdu přináší ten efekt, jako přináší samotný botox. Takže než opravdu budete přistupovat k něčemu bolestnému a drastickému, vyzkoušejte, jak to jde jednoduše a hlavně to je tak příjemné. Já musím říct, jak se mi tady postupně pokožka na ruce úplně vypíná, krásně to voní, velice nádherně, ale to nejlepší je to, že to uvidíte. Nejenom, že nejdřív se začnete samozřejmě cítit skvěle, vaše pokožka bude pořád svěží, krásně hydratovaná, začne se vypínat a po tedy tom prvním týdnu třeba začnou opravdu ty potíže, které vás teď trápí, ať už je to akné, stařecké skvrny nebo cokoliv, třeba zvýšený výskyt vrásek nebo povadla, mdlá pleť, to všechno najednou přestane tedy se vracet a naopak si budete užívat svěžesti zářivého sjednoceného tónu pleti. Dámy a pánové, tak pro tuto chvíli se musím rozloučit, přeji krásný den a na viděnou třeba za chvíli.

Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
12: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychováte.

0: Chutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa? Jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Umí to lítat?
6: Ne.
5: Máme to teď s sebou?
6: No jasně.
5: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
7: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
10: Kulma!
11: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás!
11: Díky!
10: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih. Jedinečný lifting.
15: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
16: Jaho, ne. Čoko.
17: To má po tobě.
18: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
16: Tutti frutti.
19: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
17: Vybrali jste si dobře?
16: Jo.

0: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Boss Bottled Beyond. The new Eau de Parfum for her.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Jaho. Ne. Čoko.
14: To má po tobě.
15: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
13: Tutti frutti.
16: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
14: Vybrali jste si dobře?
13: Já.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
18: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
20: Kulma!
21: To vyřeším. Mám Richard.
20: Přijďte zas!
21: Díky!
20: Kulma!
22: Kdo to natočil?
21: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
0: Umí to lítat?
1: Ne, ne, ne.
0: Máme to teď s sebou?
1: No jasně.
0: Zabírá to hodně místa?
1: Naopak, nabízí.
2: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
1: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
9: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop Vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
14: Dobrý por.
15: Auwajs, co to bylo?
14: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Umí to lítat?
20: Ne.
19: Máme to teď s sebou?
20: No jasně.
19: Zabírá to hodně místa?
20: Naopak, nabízí.
21: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
22: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte.
0: Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
24: Ty máš vždycky něco v rukávu.
25: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.

dig it up, mine. Pick it, dig it, mine. Farming.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

0: die Darm.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
3: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Při nakládání.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
11: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
12: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
15: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
16: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
18: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Datart nákupy. Skvělou cenou a parádním obrazem vás zaujme chytrá televize JVC.
21: Hned tam jedu.
20: Datart.
22: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Jaho, ne, čoko.
24: To má po tobě.
25: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
23: To ty fruty.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
1: Vybrali jste si dobře?
2: Jo.
21: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
24: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
25: Teď já dám já. Je to daleko?
26: Celkem jo.
25: A už jsme tam někdy byli.
26: Mm-hmm.
25: Ale tudy jedeme prvně.
26: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
27: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
3: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
4: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
10: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: Datart nákupy. Pořiďte si praktické spotřebiče ETA nyní až s 30% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
19: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Dopřej si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od úterý v Lidlu šunka nejvyšší jakosti za 47,90. Camembert za 24,90. A kešu ořechy s aplikací jen za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Má to křídla?
22: Samá voda.
21: Ale je to nad námi.
22: Ano.
21: Tak je to nebe.
22: Trošku níž.
23: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
24: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Ucpaný nos,

0: Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.